prášek jabych snět, duben se nepoved. Mimátohy na frontě roku 5 a

Tak a teď tohle mozku výplach. Mi stojí a volám výtah, ty volej sanitku a volej fízla. Padej od mámy dolů, padej z hnízda, venku je město a to je výzva. Chápeš, ty ryku, to musíš vzývat, když se začne stmívat.

0: rádio.
1: Spin.
2: Milujou mě nenávidět. Mám 200 poloh, tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

Radio Spin. Nejvíce rapů v republice.

0: stroj času.
1: Počkej, zastav to.
2: Počkej.
0: Uf, tak jsme v roce 2000. Co jsi dělal v roce 2000?
2: No, tak já jsem si asi tak kadil do plenek. Byly mi 2 roky.
0: OK, no tak já měl deku a s kamarádkou Jitkou jsme seděli na magistrále na Sokolský a měli jsme tam obrovský piknik.
2: Počkej, piknik?
0: Jo.
2: Na magistrále?
0: Jo. V Praze totiž se sešli finančníci z Mezinárodního měnového fondu a ze Světové banky. Byl zavřený Nusilák a část magistrály, takže to prostě šlo.
2: A bylo něco, co se jako hodně řešilo v té době?
0: No kromě tady tohoto zasedání, třeba tohle.
3: Se řekne rok 2000, vzpomenu si, jak jsme na Silvestra čekali, jestli bude konec světa. Sociální sítě byly v plenkách nebo neexistovaly, ale i tak se rozšířil totální hoax o tom, že bude Y2K, konec světa, jakmile udeří půlnoc roku 2000. Přežili jsme a jsme tu pořád.
2: Posejoutkové. Každopádně konec světla naštěstí nenastal a proto se můžeme vrátit v čase i příště.
0: Dejte si do diářů čtvrtek 8. října ráno. To se přesuneme do nějakého roku, který zažil jak dom, tak já, tak třeba i Krištof.
2: Takže třeba rok 2025.
0: Zle.

0: Obec spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš. Ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile. Nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Co se děje?
1: Bla, bla, bla, bla, bla.
0: Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Kvatrepu nebudu nikoho šedit.
1: 5 hodin 55 minut, máme tady páteček.
2: Proč se neslyším doma?
1: Nevím, proč se neslyšíš, ty vole.
2: Co se tady děje?
1: Máš ty nějaký říkat, rozbitý?
2: Já slyším od tebe, pomoc.
1: Hele, ale já ti třeba taky neslyším, kámo, ty vole,
2: přitom. Tak se děje?
1: Mikrofon máš zaplej, hele, normálně tě zapnu.
2: Tak jo, já nevím, prostě se neslyším, ale že tady máme 4.
1: září. Kamo, ale to je jako mega divný, že tě neslyším taky, ty vole, tak já nevím, jestli mluvíš do éteru nebo ne. Víš co, tak pojď ke mně, nebo tamhle, hele, já ti zapnu ten druhý mic.
2: Tak jo,
1: dobře. Jo, to bude úplně nejjednodušší, co bude moc udělat, ty vole. Zkus tenhle ten.
2: Ukáž to, no tak teď se slyším, že jo.
1: Tak tady to funguje.
2: Hej, co se to děje v ten pátek, já normálně v pátky nevysílám, spinneři, a teď zrovna, když přijdu teda jako po druhý tady, tak se něco musí pokazit, co to jako je?
1: Tyhle, je to nějaký rozbitý prostě, ty
2: vole. Kamo, to je divný. No ale chtěl jsem říct, že svátek má Jindřiška. Taky přejeme všechno, nej?
1: No a vše bude, aspoň přejeme krásný dobrý ráno. Tyvaku, jak tohle to vyřešíme, to teda fakt nevím.
2: Já, tak já budu stát tady prostě, no.
1: No dobře, no, tak budeš muset prostě moderovat z telefonu.
2: To je v pohodě, já to zandám všechno.
1: Okay.
2: Nebo já prostě jsem profi, já jsem vybavený, hele, dneska jsem naspal asi 4 hodky, takže... A to mám tak taky podle mě za poslední 3 dny mám naspalý tak 4 hodky, takže já ti potom řeknu schválně o Féter, jaký to bylo.
1: Já jsi byl natáčet, tyva, tak jaký to bylo jinak, tyva, co jsi byl
2: super,
1: natáčet?
2: Super, super, to bych chtěl vědět, co?
1: No to bych chtěl vědět, já myslím, že všichni bychom to chtěli vědět.
2: Ale takový jeden projektík, nebudu o tom víc prozrazovat radši, ale vyjde to stejně až za rok, takže, takže si počkáme, zapomeneme a bude to super.
1: Ok, ale tak mi to řekneš mimo Féter, každopádně u čeho se zastavíme?
2: Hele, zastavíme se a já to, jako to nerad říkám, jo, ale u Spidermana doma.
1: No, tak ty vole, musíme.
2: Já jsem se zařekl, že toho Spidermana už tady řešit nebudu, ale zase se tam prostě něco objevilo, něco trošku vyplavalo. Já bych to chtěl trošku pořešit, jenom mírně.
1: No tak jo, tak dáme.
2: Tak to olízneme to.
1: Tak dáme, olízneme Spidermana. No, čeká nás taky poznávačka, celebrity, voice lab, ale všechno, na co jste zvyklí, a připomínám, že taky hrajete o stupenky do kina, a to ve hře jeden na jedno.
2: Yes, sir.
1: No tak my jdeme vyřešit teda náš technický problém a mezi tím se koukneme taky na počasí.
2: Budeme dělat jako takhle paralelně, jo? Budeme řešit technický problém a u toho koukat na počasí.
1: Dále budeme na to mít asi 6 minut, takže já si
2: tak
1: myslím,
2: to je
1: že
2: super.
1: To zvládne. Já si mezi tím, co to budeš řešit, skočím udělat kafe. Každopádně...
2: Super!
1: Dneska ráno počítej s tím, že by mělo být lehce pod mrakem, teploty kolem 17 stupňů Celsia, no a odpoledne by mělo být polesno a teploty kolem 25-26. To je docela příjemný, ty na to koukáš, chudáčku.
2: Já se tak jako žourám tady na ten monitor, víš, to je v pohodě. Já ti věřím, že to říkáš.
1: Já vím,
2: on mluví pravdu, ale většinou.
1: Tak jo, tady je Radio Spin.

0: co to chceš po mně moc takhle? Tak počkej, já ti něco ukážu, ale to je blbé, že to je v rádiu teďka, to bych chtěl kameru tady, dívej.
1: No tak já se koukám, hele, co vymyslí, hele, Krištof si kleknul na 4, lehnul si dokonce. Šikuje, to je opadá. No dobrý, tak pojď zpátky k tomu mikrofonu, že už to konečně funguje, dokud to hlavně funguje.
0: Takhle podám sportovní výkony, kamaráde, fuha.
1: Ještě potom, kolik máme na spáno, že jo? Každopádně, my se jdeme podívat na první zprávy tady ve Spin Ránu, no a začneme v Japonsku, protože tam mají nový Game Changer. Dneska máš prostě pořád ještě trendem chytat pokémony v apce nebo sbírat taky kartičky, ale teďka můžeš opravdu chytit takovýho jako skoro pravýho pokémona, nebo respektive pokébal, protože vem frajerku do Japonska, ne na sushi, ne prostě na rámen, vem jí do pokébalu.
0: Tam je pokébal.
1: Tam je pokébal, ale počkej, on to není pokébal jako prostě jako takový ten malej, za který hodíš a vylítne z toho prostě ten Pikachu. Tohleto je regulárně hotel, kámo.
0: To je hotel v pokébalu.
1: Hotel v pokébalu.
0: Ty jako, kráso, takhle.
1: Není
0: počkej.
1: To žádnej obrovský jako hotel, ale jsou to takový jednopokojový mini hotýlky prostě na nějaký louce nebo v nějakém lesíku a tam si můžeš prostě jako hezky pěkně chillovat.
0: Já jsem si přesně představil, víš, jak je v Las Vegas, myslím, taková ta sféra, taková ta obří věc, ve které je prostě kino a chodíš tam, takovej pokébal jsem si představil, ale nevadí, jako mini pokébal taky super.
1: Ne, tak tohle je vlastně holku. Jako mini, no. Chytíš si holku.
0: Vlastně ta holka je teďka takový pokémon, že jo? A když tam potom třeba zamčeš, tak potom máš takhle pokémona.
1: Akorát už si jako nehodíš s tím prostě.
0: No,
1: nebude
0: nehodíš,
1: to mít takový ten efekt, ale jako jo, můžeš to prostě odemykat, zamykat.
0: Kámo, ale strašně, jak bych si přál to, že bych měl takhle pokébal, hodil bych ho, ne, a z toho by vyšla moje holka.
1: No, to je hezký sen.
0: Já nemám holku, no.
1: Tak, hele, třeba budeš mít. Musíš jí vzít do Japonska do pokébalu. Pak už bude tvoje.
0: Tak já tam
1: holka, volím si tebe.

0: Yes, na to jsem se těšil celý ty tři dny, kámo. Posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištof a tenhle podcast znamená jediný, že tu máme naši dnešní poznávačičku.
1: Je to přesně tak, no a dneska jsem vybral shodou okolností film, který dávali včera v Telce. A
0: fakt
1: jsem
0: jo.
1: Si říkal, tyva, jakože je to film, který jsem fakt dlouho neviděl. Dal jsem si to a říkám, ale to je tak dobrý, že to prostě do té poznávačky musím urvat.
0: Ty kráso, ok, takže nějaký film, který Dominikovi přijde fakt dobrý, tak pouští.
1: Tak jo.
0: Jestli to bude Prasátko Pepa ve filmu, nebo tak něco.
1: Ne, ty vole, proč bych koukal sám na sebe, haha. Tak, jdeme na první ukázku.
2: Musí to být zelený, jasný? Jasný?
3: Můžu s tebou na chvíli mluvit? Tak.
1: Dostal trošičku, no.
0: Já přemýšlím, z čeho to je, ty jo.
1: Ale znáš to?
0: Jo, znám to, ale já se to nedokážu zařadit teďka.
1: Tak dobrý je, že podle dabingovýho hlasu asi poznat, že tam hraje Bruce Willis. To si myslím, že je docela zásadní nápověda takhle na začátek.
0: No, tak kráso, tak možná půjď ještě jednou, to mě úplně dostalo
1: ještě
0: teď.
1: Jednou.
2: Musí to být zelený, jasný? Jasný?
3: Můžu s tebou na chvíli mluvit? Tak.
1: No hele, 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Pojďte pomoct Krištofovi to rozlouskat.

0: 6 hodin na 13 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dal Krištof a taky Dom.
1: Ahoj.
0: No a pár minut zpátky jsme vám dali za úkol uhodnout, co je v dnešní poznávačce. Tak pojďme si pustit ukázku, která tady zazněla pár minut zpátky.
2: Musí to být zelený, jasný? Jasný?
3: Můžu s tebou na chvíli mluvit?
0: Mně se líbí, že Bruce Willis v tomhletom filmu fakt jako všechno řeší tak jako po svým prostě, tak Willisovsky.
1: Willisovsky. To je krásný slovo. Já musím jenom říct, že podle té první normálně ukázky, tak jsem si myslel, že to bude něco brutálně animovaného. A pak si řekl Bruce Willis, já jsem začal pátrat, říkal, já nevím, mě to úplně zmátlo. To znělo fakt jak, já nevím, Toy Story.
0: Jako
1: a třeba je.
0: A tak třeba je, ale třeba si Bruce Willis prostě střihnul tyva jako kovboje Woodyho v live actionu. Každopádně, mám tady taky ukázku číslo 2 a musím říct, že tam to taky řeší tak trošičku po svém.
2: No. Posíláme vyjednavače!
3: Ještě chce někdo vyjednávat?
2: Kde se naučil takhle vyjednávat?
1: Ok, tady už by mi to asi došlo, co to je za film.
0: Ok, tak jo, tak jestli to došlo i vám, tak určitě dávejte vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní apky Rádia Spin, no a my to tady zhruba tak za 4 minutky společně půjdeme odhalit.
4: Yes. Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební víkend je tady a na Rádiu Spin ho s tebou

0: Rádio Spin ve tvých uších, Krištof a Dominik za Majkem, 4. září v kalendáři a 6 hodin 18 minut. Hej, už jsem to skoro měl, to bylo tak dobrý, tyjo, to byl úplně nájezd. No nevadí, řešíme tady poznávačku, ahoj.
1: To je ten spánkový deficit.
0: Strašně.
1: Ještě jednou přejeme hezký dobrý ráno, no a my si jdeme dát rychlej rekap ukázek, který tady máte dneska v poznávačce.
2: Musí to být zelený, jasný? Jasný?
3: Můžu s tebou na chvíli mluvit?
1: Dáme si ještě to druhé.
2: Posíláme věnavače.
3: Ještě chce někdo vyjednávat?
2: Kde se naučil takhle vyjednávat?
0: Já musím říct, že výběr ukázek naprosto skvělý, kámo.
1: Já si myslím, že jako nic jiného nemůže definovat tenhle ten film ještě dvě ukázky, prostě jako tam nejde jinak.
0: Tak se podíváme, no, jestli to definovalo dobře nebo ne.
1: Tak jo, tak se jdeme podívat za Stehnem třeba.
4: Čau, čau, tady Stehno, zdravím Benedikta. Hele, není to náhodou Harry Potter? To je jenom typu, než začnu hledat na Google. Čus.
1: Taky, že by se Bruce Willis zahrál Harryho Pottera.
0: Kámo, jako bylo by to super. Třeba Brumbála, víš, nebo Hagrida, nebo něco takového.
1: On s tou plešatostí jedině Voldemorta pravděpodobně. Bohužel.
0: Ten to není.
1: Tak jdeme se podívat dál. Začneme v mobilní apce Rádia Spin a jdeme třeba za Honzou.
5: Pátý element.
1: No tak vydá, pátý element tady zněl dneska ráno, ale hodněkrát. Adame.
5: Prosím tě, v dnešní poznávačce si myslím, že to je film Pátý element.
1: Takže pátý element po druhý, Pepa.
6: A je to pátý element, super zelený.
0: Jo, tak ještě bych dal někoho, kdo řekl pátý element, a normálně bych rozsekl si to ono nebo ne.
1: To není problém, Matouš.
5: Pátý element.
1: A nebo třeba Jirka.
7: Tak vy můj kluci, Pat Matí, vole, Pat Amat, já si myslím, že to je pátý element.
0: Pat Amat hlásí, že to je pat i element.
1: Jo! Jo!
0: Já mu dám pat, Mati.
1: Já vám dám Benedikta, ty vole. To si tady otevřel věc teda.
0: Ale kdyby se s tomu nevracel, víš, už, tak to jako úplně spadne, že teďka si přiznal tu slabinu, že nemáš rád, když se ti říká Benedikt. A teď to ví zase úplně všichni, takže představ si, že teďka dáš voice flip a všichni budou volat a budou jako zdravím Krištofa a Benedikta.
1: To

0: Rádio Spin ve tvých uších, 6 minut 23. 6 minut, zase říkám minut, proč říkám minut?
1: Já nevím,
0: 6 hodin 23 minut, samozřejmě.
1: Jsi lidi taky pro kafe, prostě, já nevím.
0: Ne, to je v pořádku, já to nějak zvládnu doma, já jsem mladý ještě, já mám energie. Tak či tak, je tu dom, je tu Krištof. A já jsem vám chvilku zpátky slíbil, že se mrknem na jednoho Spidermana, ale je to jen taková jako, jak se to říkal, že tak jako oblízneme to téma jenom, jo, abychom ho tady prostě řešili pořád. Prosím tě, pamatuješ si samozřejmě, no jo, dej tam ten soundtrack.
1: Jako
0: jo.
1: Není to sice ten soundtrack to tomu amazing, konkrétnímu, ale nevadí.
0: Pamatuješ si Amazing Spider-Many?
1: Tak jestli, kámo, já osobně musím říct, že miluji Amazing Spider-Many, jakože já nerozumím tomu, proč to ty lidi tak disej. Protože přece kámo, jenom Andrew Garfield je naprosto perfektní Spider-Man.
0: Já to mám vlastně úplně stejně, no. Já takhle, Andrewa mám strašně rád jako Spider-Mana, ne tak moc jako Petera Parkera, ale jako Spideyho mám jako fakt rád a ty filmy vlastně nedisuju, taky mě to celkem bavilo. No a Andrew Garfield se teďka jako vyjádřil k tomu, že je pořád otevřený návratu do téhletý role, akorát má teda pár podmínek, jo, které jsem celkem čuměl. Třeba, že by musel být ten díl úplně něčím jiný, že chce něco fakt jako divného, nečekaného, unikátního. Co sám navrhl, bylo road movie, že by to mohlo být jedinečný, ale říkal jsem si, ty kráso, teď vlastně ten Spider-Man s Tomem Hollandem byl napříč celou Evropou jeden, že jo? Jak
1: pravda.
0: Se odehrával v Praze a potom byli v Benátkách, tak si říkám, že už to asi nebude úplně origo.
1: Tak mohl by si udělat takovou tour po Americe, proč ne?
0: Jako? No já jsem si říkal něco, jakože by byl mimo ten New York, že jo, prostě zkusit nějaký jiný záporáky, bylo by to super.
1: A tak máme zatím multivesmír, tak by mohl být jako ve víc New Yorkcích.
0: Ty kráso, tak to mě nenapadlo.
1: Wow,
0: ale tak třeba se toho
1: dozradil děj Amazing Spider-Mana 3.
0: Vy to ještě nevíte, ale Dominik byl účasten natáčení Avengers Doomsday. Ano, Dominik je Doktor Doom, žádný Robert Downey Jr. tam nehraje, je to prosím pěkně dom.
1: Já mohu hrát jedině Kingpina, ty vole, se svojí postavou.
0: Kámo, hej, pojďme někdy udělat téma, že si dáme, že nám lidi budou typovat, co budeme za postavy z filmu.
1: Ok, hele, tak já si to napíšu na papírek.
0: Strašně, prosím.
1: Tak jo.
0: Tak
1: to je
0: co, tak
1: jdeme Spider-Manovi.
0: Domů. Tak jdem domů, ne?
1: Ne, nejdeme domů, ty vole. Čekáme na DJ Devkoma samozřejmě, ale ten dorazí,
0: To je náš superhrdina.
1: Za 2 hodinky. Jo, ten nás tady dneska zachrání všechny.

0: 6 hodin 29 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Krištof a taky Dom.
1: Čauko.
0: Dneska máme 4. září, páteček, svátek slaví Jindřiška, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a my se jdeme na takový menší herní témátko, protože
1: jo.
0: Co si budeme povídat, ale budeme to připomínat každý týden, že prostě v listopadu vychází GTAčko 6.
1: Kamaráde, a neděle, ono se to strašně blíží, já vím. Teďka jsem viděl nějaký videa, že byly nějaký líky a všechno takhle možný. Říkám, to je za chvilku, to je fakt za chvilku. A pak mi vždycky dojde, že já nemám playák, že jo, takže si budu muset počkat na ty kompy.
0: No ale když už seš u toho, kámo, tak ten PlayStation teďka vlastně jako udělal absolutně brutální novinku.
1: Jakou?
0: Protože PlayStation představil, že speciálně ke GTAčku 6 udělá limitovanou edici ovladačů.
1: Pozor! Takže se vyplatí koupit, jo?
0: No, jako buď to koupit, nebo prostě jako si ho pošeruješ s kamarádem, ale to už je čistě na tobě, záleží na tom, kolik máš peněz, jo? Protože to je právě jako úplně, co je to nejhorší je, že prostě jako ten PlayStation samozřejmě s přibývajícím, nebo s blížícím se GTAčkem 6 bude prostě cennější a cennější.
1: No jasně,
0: jo?
1: No.
0: Nicméně, já bych byl docela i za to, aby nepředstavili jenom vlastně ovladač, ale aby udělali takovou tu speciální designovku celý té konzole, jako to dělali prostě k nějakým velkým hrám.
1: Jo, takovou prostě ano, konzolovou kolektorku. Tomu.
0: Já bych to jako mega bral.
1: Já to chápu, taky bych si to vzal, ale já nevím, já s plejákem neumím, kámo, to by se to musel naučit ještě.
0: No to si píš, že se to naučíš a hodně rychle se to naučíš, ale proto, aby si to zahrál.
1: No asi jo, asi to jako, že ne, když to bude vypadat tak speciálně, tak si myslím, že se to jako rád učil, ale nevím, já s těma joystickama a tohleto, mě to prostě nejde, já jsem jednou na tom bral nějaký Mortal Kombat a jednou nějakou Fifu a já to nechápu, to je prostě, to je jak kdybych řídil auto normálně už skoro.
0: Ne, ale
1: dejte mi klávesnici a tam jsem úplně fresh.
0: No tak si budeš muset prostě počkat, no.
1: Ach jo.

0: Ty jsi kdo?
1: Benedikt.
2: No hezký, 6 hodin a 34 minut. S tebou je dál Krištafa taky domno a my se jdeme v rychlosti podívat taky na to, co nás čeká venku, protože i to je důležitá věc, kterou si musíme dneska připomenout, protože bude vlastně jako hrozně hezky na páteček.
1: No, vypadá to tak. Já jsem se právě těšil, že bude trošičku chladnějc, protože jsem se vrátil, my jsme tam měli celkem vedro na tom natáčení, ale musím říct, že aktuálně je průměrná teplota po celé České republice nějakých 17 stupňů Celsia, s tím, že máme na většině území stále ještě zataženo, ale ty denní maxima, ty vystoupají někam až k 28 stupňům, na Moravě dokonce málem 30, takže to vypadá, že dneska, jak se to říká, jak to říkal Ego, odhoďme mikiny, kostýmy, saka, pláže, bikiny, léto nás čeká.
2: To si řekl moc hezky, hele. To je hezká
1: to
2: citace.
1: To jsem neřekl já, to řekl Ego.
2: Hezká citace. Každopádně to vypadá, že dneska bude jeden z takových posledních dnů, kdy máte možnost se jít prostě ještě vykoupat. No.
1: Jestli bude teplá voda.
2: Jestli bude teplá voda, ale i kdyby byla studená, tak prostě berte to jako možnost.
1: Jo. Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech, tady vidím dvě nehody, a to v Brně na ulici Ostravská, no a potom v Kladně na ulici Cyrila Boudy. Já si musím najít, kdo byl Cyril Bouda, mě jenom strašně zaujalo to, jak to vypadá. Ulice Cyrila Boudy, ty kráso. Každopádně, co se dálnic týče, tak tady vlastně žádný velký špatný nevidím. Jediný co, tak nějakých 5 až 10 minutek si počkáš na příjezdu po D1 před Brnem a na D4 na příjezdu do Prahy to hlásí nějakých 10 minut, jinak je to všechno úplně fresh.
2: OK, když se podíváme na Prahu, tak tady je to takový páteční, home officeový, prostě lehký zdržení hlásí aktuálně Štěrbolská spojka, taky Holešovičky. Jinak to je vlastně čistý.
1: Že? Taky se divím.
2: Zelený je to.
0: Zelená. Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
3: Jo, zdraví tě Freeze247 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.

0: Ještě jednou přejeme krásný dobrý ránko všem, pokud právě vstáváte. Máme tu pátek 4. září, svátek má Jindřiška, všenej. No a s tebou je samozřejmě Dom a Krištof. Teda ne úplně samozřejmě, on je pátek, takže já tady úplně nemám co dělat, ale já jsem si říkal, že když jsem tu 3 dny nebyl, tak se musím přijít podívat.
1: A tak to je o tebe hezký, že jsi mě v tom úplně nenechal. A já si myslím, že dneska se to bude hlavně hodit teda.
0: Jo. Proč pak?
1: No, to se dozvíš až za pár minut, protože dneska máme takový téma, který si myslím, že nám bude jako společně hodně slušet. Máme takový překvapeníčko pro vás. Každopádně k tomu Celebrity Voice Lipu. Pravidelně tady v Celebrity Voice Lipu hádáte podle zamotaného lasu nějaký známý osobnosti, tak uvidíme, jestli uhodnete tu dnešní.
0: OK. Jo, 100% vím.
1: Krištof kejve nahoru dolů.
0: 100%. A myslím, že to je ale kvůli tomu. Počkej, já nechci dávat nápovědy teďka, ale.
1: Ne, nedávej.
0: Nebudu. Nedávej. Já to řeknu až potom, jo, co jsem si teďka myslel. No máme si to nechám teďka projít hlavou, takhle asi zesumíruju nápovědu a za nějaký ukaž to, zhruba 3 minutky si to potom řekneme, jo.
1: Tak jo, tak já vám to pustím ještě jednou, aby vám to třeba jako doteklo, nebo jste se třeba jako trošičku chytili, no a uvidíme, jaký tady zatím začnou padat tipy.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvůj krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: Pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flipe, ve který já dáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tuhle tu chvíli ještě jednou pustit.
1: Pojď.
2: To je specifický hlas.
0: Je to hodně specifický hlas a je to hodně známý hlas, protože co si budeme povídat, dneska tady hádáš fakt jako osobnost.
2: Je to tak?
0: A jednu takovou osobnost tady.
2: No pusť to.
0: Ty pomazte jenom.
3: Čau, čau, tady Stehno, zdravím Benedikta, hele, to bude určitě Petr Nárožný, díky.
2: Ty jako těsně vedle, ty kráso, těsně vedle, jako, úplně to tam slyším, počkej, pusť ještě jednou ten voice flip, to by mohlo být Nárožný, ne? Jo. To je přesně voice flip z té ukázky, že jo, z čerty nejsou žerty, jak tam říká, spadlo ti to, asi víte.
0: Hele, byl jsi trošku vedle, Stehno, bohužel. Krištofe, ty jsi člověk z oboru.
2: No právě, to byla ta moje nápověda, protože jsem to podle mě poznal jenom kvůli tomu, že paní, teda, to asi říct můžeme, že to není pán, ani žádný Petr Nárožný. Že paní byla herečka, česká herečka, velmi významná, která teda, pokud se nepletu, tak většinu života strávila v divadle na Vinohradech, kde hrála.
0: Okay.
2: Zároveň ji můžeš znát taky určitě z seriálu a z filmu. Nejvíc ji spojíš s jedním večerníčkem.
0: To je pravda, hele, a když už jsme u toho, tak já vám vlastně asi můžu teoreticky, jo, jenom tak jako.
2: No jasně, dá takovou asi menší ukázečku minimálně toho, jak zněla znělka toho večerníčku.
0: Jo, to si můžem dát.
2: A kámo, jestli to teď není jasný, tak nevím. Takže no. 210, 32, 30, 30 a nebo naše mobilní apka, házej tam ty tipy.
0: Šup, šup, šup.
4: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je Dom a Krištofa. Jdeme si dát konečný výsledek našeho Celebrity Voice Lipu, kde jste dneska hádali jednu českou herečku, jo. A
1: tak?
0: Ne úplně pohádku ani večerníček, ale to byl takový tichý shoutout, víš?
1: Jo, tak jako shoutoutík dobrý. Každopádně pojďme si připomenout ten hlas, který jste tady hádali. Tak, my jsme tady dávali na povědu, že ta česká herečka, kterou tady dneska hádáte, tak se zahrála v jednu večerníčku, který měl tuhle znělku. No tak se jdeme podívat na první typy, který tady dneska ráno zazněly.
0: Pojď na to.
2: Jižina Bohdelová.
0: No, kámo, tak...
1: to by znělo takhle.
0: Představ si to, ty krkonošské pohádky, jak je tam ta paní Bohdalová a říká Kubičku, nesmíš ke Krakonošovi.
1: Tyba, ta si podle mě ale měla zahrát spíš tu Sojku, teda ta by jí sedla víc.
0: Každopádně... Nebo toho Krakonoše, kámo. Paní Bohdalová by byla geniální Krakonoš, prosím tě.
1: Tak to už by byla Krakonoška, ne? Spíš teda.
0: Ne, ona by, kámo, zvládla podle mě i Krakonoše zahrát.
1: Ale ty možná víc než Krakonoše by sedla podle mě na Trantonberka. Ale abychom to nezakecali, jdeme se podívat na další typy a konkrétně teda jdeme za Michalem.
2: Dobrý ráno, kluci, myslím si, že to je paní Maciuchová.
1: Paní Maciuchová, tak tu tady typoval taky Honza.
3: Ahoj, tady Honza, je to Hana Maciuchová.
1: No a já si myslím, že tady už dneska ráno není o čem, ne? Opravdu to totiž byla dneska Hana Maciuchová.
0: Je to tak.
1: Ale tak jo.
0: Musím říct, že cením teda, protože paní Maciuchová přece jenom už je to taky starší generace herců, že jo, byť už není mezi námi, tak cením, že se na ní pořád lidi vzpomenou, kámo, a že ji mají zafixovanou, to je super.
1: No protože je to legenda.
0: Je to tak.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.

0: Posloucháš
1: Radio
0: Spin
1: a
0: s tebou
1: je
0: Krištof
1: a
0: Tom.
1: Čau.
0: Já jsem to trošičku jsem to pojebal teda v jednu
1: chvíli. Dobrý, to je menší overthink jenom. Máme tu pátek 4. září, svátek má Jindřiška, takže všem Jindřiškám ještě jednou všechno nejlepší. Hlavně posílám velký shoutout mojí paní učitelce do školky. To byla moje oblíbená paní učitelka Jindřiška.
0: Je, tak Jindřiška byla moje prateta.
1: Hezky, tak třeba to byla moje paní učitelka, tvoje prateta.
0: To asi nebyla.
1: To asi ne, to bychom si možná nestihli. Každopádně, my to máme konec hoďky. Hele, stihli jsme toho dost, dali jsme si vojslipíčka, dali jsme si jednoho Spidermana, dali jsme si poznávačku. Všechno vám to šlo, takže se těším, jak vám to půjde potom další hoďky, protože nás samozřejmě čeká krom DJ Devkoma, který nám tady přijde udělat to, čo. Třeba i jeden na jednoho, no a nebo pravda nebo lež. Dneska teda zase v mojí režii a musím říct, že téma bude fakt skvělý. Ale na to si počkej, na to ti samozřejmě upozorníme ve správný čas až nějak za pár minut.
0: No, vlastně. Já se těším na to, až ty Viktorovi řekneš, ty že nám sem přijde udělat to, čo, ty vole. Co to je za
1: to je
0: slovo?
1: Super. Ty to se nepoužívá tady.
0: Kámo, já nevím, ty jako to, čo už jsem slyšel, ale možná asi jako vy.
1: Tak jako má to ty negativní konotace, že jo, jakože řekneš prostě jo, ten tam udělal dobrý točo, že jo, na tom baráku, ale prostě Viktor tady rozjede pořádný točo, že jo. Kámo, těším se na to, jak svině, to bude super. Jdem se podívat na počasí, než se tady Dominik vychechtá. Po celé České republice je průměrná teplota 17 stupňů Celsia a pořád máme na většině území zataženo. No a co se nějakých denních maxim týče, ty vystoupají na 28 stupňů, s čímž by mělo být polojasno, deštík není hlášený nikde, takže dneska jsou takový poslední hodinky, kdy si můžeš podle mě užít to letní, pořádný, srpnový, ještě skoro pořád sluníčko a pak už to prostě půjde do podzimu a bude čím dál tím větší zimečka.
0: Žádný to, čověnku.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu kdykoliv.

0: Kolina nestačil na favorizovaného Danila Medvedeva a prehral 1-3 na sety. Jakub Menšík potom v 5-setovej bitke podlahol Španielovi Robertovi Bautistovi a Kutovi. Pre oboch Čechov tak turnaj v New Yorku končí v druhom kole. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s Rádiom Spin.
1: Těžplouch vodáků, máme 7.03.
2: Přesně, čo se teda posloucháš, Rádio Spin.
3: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
4: DJ Mike T umí, ostatní jenom čumí. Vítej v Německu, jich líbe Prák, mám to tu rád, to jsem Pražák. Kolaboruju s elektrozvukem PSH i Skuter.

0: What part of the game is this?
1: Těpic, posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof, Dom, svátek má Jindřiška, která tu s náma bohužel žádná není, ale i taky přejeme všechno nejlepší. A pojďme se vrhnout na další zprávičku. Hele, Dome, já jsem velký fanoušek Harryho Pottera, jo?
2: Já taky.
1: Fakt?
2: No jasně, že
1: četl jo. Si knížky?
2: A zase takový fanoušek asi nebudu teda.
1: Tady jsme skončili, kámo. Já vždycky, když jsem jako malý měl zaracha, tak jsem četl knížky Harryho Pottera a proto jsem je všechny, krom prvního dílu, který umím už na paměť, přečetl 12krát, mám to spočítaný. Takže jsem fakt jako velký specialista, bych se nebál říct. A samozřejmě k tomu se váže to, že kamaráde, vyšel trailer na novej seriál od HBO, mám pocit, že Harry Potter a ty kráso, vypadá to famózně, co si budem. Ale zároveň jsem se chtěl zastavit u toho, že jediný, co mi na tom jako nesedělo, byly vlastně ty hlasy. Ty, jak seš zvyklý, že jo, poslouchat toho Vojtu Kotka, který prostě dabuje Harryho, tak najednou tam je něco úplně jinak. Ale musím říct, že mě některý ty hlasy jako fakt baví. Třeba Albuse Brumbála namluví legendární herec Petr Štěpánek. A ty kráso, to bude skvělý. To bude naprosto skvělý. Úplně uslyší všechny ty krále z pohádek, který pan Štěpánek hrál, že jo?
2: Co krále z pohádek, ale taky Jiříka ze Zlatovásky.
1: Ano, ano, prostě chápeš ten crossover, že Jiřík ze Zlatovásky bude dabovat Brumbála.
2: To je brutál. My vám taky pomůžeme.
1: Ne asi. No a pak jsem se ještě zastavil u jednoho, protože když tam v tom traileru má jednu větu Rubeus Hagrid, tak jsem si říkal, co to je za hlas? A kámo, to bude pan Miroslav Hanuš. A říkám si, to bude vlastně taky skvělý, protože kámo, nevím, jako zní mi to nějak, mi to všechno dává smysl. Jediné, co jsem si ještě nezvykl, tak jsou ti dětští herci. Protože tam máme Jakub Barták, který dabuje Harryho Pottera, Max Budiman, si to říkám správně, Rona Weasleyho a Sofie Petráková Hermionu. To jsou relativně jako noví lidi v oboru, byť už mají něco odtočeného, ale kámo, furt, víš co, chceš tam slyšet toho Kotka vlastně.
2: Jako chceš, no.
1: To by bylo super, kdyby mu to dali ještě jednou.
2: Už by se dneska musel hodně snažit v těch 40
1: krásno,
2: letech.
1: No, že by vyšli zrádci a do toho paralelně ten Harry Potter, kdy tam Kotek mluvil toho 12-letýho. On by to dál.
2: A Kotek bude v první větě jakože, chyběl jsem vám.

0: než za Duní Pace.
1: 7 hodin a 16 minut, ty dám posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky Dom a Krištof.
0: Čos.
1: Dneska máme 4. září, páteček. No a my jsme si pro vás něco s Krištofem připravili.
2: Jo.
1: My totiž chystáme do éteru další hru, ale aby jsme ji mohli dát dohromady, tak budeme potřebovat vás, spinnery, protože já bych chtěl do spinnerána vrátit pravdu nebo úkol.
0: No okay.
1: A samozřejmě Roman nám to posvětil, protože ten je pro každou špatnost, co si budeme povídat.
0: Yes.
1: Takže všechno už je v procesu, ale něco nám chybí.
0: No jasně, protože nám chybí ty otázky na tělo a taky úkoly. No a my jsme si jako s Domem říkali, že aby jsme si to, jak to říct, jako necucali každý týden z prstu, tak byste nám s tím mohli pomoct.
1: Je to tak, takže dneska ráno pro vás máme takovej menší úkol. Vymyslete každý jeden úkol a jednu otázku a dejte nám to vědět. My si to tady spolu napíšeme na papírky, hodíme si to potom do krabiček a až budeme losovat, tak z těch vašich challenge budeme právě ty věci vytahávat.
0: No, vlastně je to na pátek úplně easy, ne? Prostě zamyslíš se, pošleš nějakou pravdu, nějaký úkol. Si nám prostě můžete pomoct, je to skvělý, to je něco pro vás, spineři. No
1: a hlavně to bude od vás hra pro nás, což je ještě jako úplně geniální.
0: A jo, to je na větší level, že jo, ještě. Ty kráso, no tak pojďme, těším se. Ale hele, že jako žádný skopičiny, jo. Já jsem se právě vrátil z toho natáčení, kde jsme pravdu nebo úkol hráli a musím říct, že to jako nebylo úplně fajn, takže no, uvidíme, já to nechám na vás. Teď vy si něco vymyslíte, vy jste naše kreativnější kluky.
1: Je to tak. 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dej nám sem otázku na tělo a taky úkol do chystaný hry. Pravda nebo úkol?
0: Strašný průser to bude.
1: Strašný.

0: Spolu s Krištofem do Spinrána chystáme hru Pravdu nebo úkol, no a vy jste dneska takový jako, řekněme, režiséři, protože vy dneska vybíráte ty pravdy a úkoly.
1: Je to prostě celý na vás, no. Dneska je to hra od vás pro nás a my s Dominikem si chtě nechtě budeme muset zahrát. A už tady máme nějaký úkolky a nějaký pravdy, no.
0: Tak začneme u Michala, protože ten se dovolil jako první. Tak jaký úkol by nám dal Michal?
2: Ale úkol jasnej, 35 kliků.
1: 35? Ty krás, holčičích nebo klučičích, to si nespecifikoval, takže to je dobrý. To můžu dát i s kolenama, že jo?
0: No ty jsi lehkej, ty můžeš jako holčičí, ale já vzhledem tomu, že mám 110 kilo, tak můžu holčičí.
1: Jo, tak to doufám, že se to vybereš, kámo. Strašně to chci vidět.
0: Já strašně si to nechci vybrat, ale...
1: To si natočíme podívat, hezky, to hodíme na Instagram Rádia Spin potom.
0: No stoprocentně, ale jdeme se podívat taky na otázku.
2: Kdy se ti naposled na trenkách udělala hnědá čárka?
1: Tak to si strašně nechci vytáhnout, kámo.
0: Hele, jako vzhledem k historkám, kterými Krištof kolikrát vypráví v tramvaji, tak jako tohle je otázka přímo na tělo pro
1: něj. Není, kámo, nemanifestuj to, prostě to bude pro tebe.
0: Tak jo, 210, 32, 30, 30, mobilní aplikace Rádia Spin. Dávej nám vědět, jaký pravdy a úkoly by si chtěl ve hře Pravda nebo úkol. Vlastně jednoduchá věc, takhle při pátečku.
1: Hoď to sem.

0: říct, že máme zatím docela dost co dělat, protože jste rozjeli poměrně bomby. Tak teda my se jdeme podívat teda na další pravdu a úkol, který tady od vás teda dostáváme a konkrétně teda se zastavíme u Tomáše v mobilní apce Rádia Spin.
1: Čau, tady Tomáš. No tak pravdu bych dal, co nejhoršího jste kdy v životě udělali a komu.
2: OK.
1: No a za úkol vypít každý panáka odstup.
0: Ne, kámo, ne.
3: No to ne, ty vole.
2: To mě úplně přenáší, jak byly takový ty challenge, kdysi dávno na internetu, že jo. A my jsme byli malí, viděli jakoukoliv challenge a tohle to byla podle mě jedna z nich, kterou já jsem teda nedělal. Já jsem dělal nějakou skořicovou, že musíš sníst plnou lžičku skořice a kámo to nejde. Ale ten ocet, to musí být ještě horší než ta skořice.
3: No, je to vůbec zdravý jako pro toho člověka.
2: Vypít ocet?
3: To jako nezabilo, ty vole.
2: Ne, já si myslím, že to je v pohodě, panáky, když vypiješ ocet a pak to ještě zajíš čočkou, tak máš vlastně čočku na kyselo, že jo, břiše. Akorát to máš takové, víš co, jakože puclíkové jídlo.
3: Taky si dokážu představit, co tě potom čeká večer, ty vole.
2: Jo! Yes.

0: Dobrý ráno všem u Rádia Spin, máme 7 hodin a taky 31 minut. K tomu s tebou je Dom a Krištof.
1: Jsem málem řekl, co máš pustit, jo.
0: No tak ty, promiň, no. Ale my se jdeme teda podívat dál na naší vaší challenge, protože dneska ráno nám tady ve Spin ránu vymýšlíte pravdy a úkoly do chystaný pravdy nebo úkol.
1: Yes, sir. Je to čistě jenom ve vaší režii, takže si můžete úplně jakkoliv vyhrát, cokoliv si připravíte, hele, my to prostě nějak zkousneme. Já to napíšu na papírek, pak si to vylosujeme a uvidíme, co se koho bude týkat.
0: A musím říct, že jste zatím docela i milosrdný, ale jeden takovej trošičku zádrhel, tady cítím u Pajkyho. Tak Pajky, co jsi přichystal?
2: Ten, kdo prohraje, musí říct počasí pospátku.
1: To je hrůza. To
0: ty
1: jako,
0: vole.
1: Ty kráso. A to je ještě, co z toho ty lidi budou mít, že jo?
0: Vlastně jako nic.
1: Pajky vlastně právě řekl, hele kluci, zahoďte ten vstup. No dobře, uděláme, v pohodě.
0: No dobře, ale my dostaneme pokutu, ne Pajky.
1: Přesně, ne, Pajky mu pošlem fakturu, to je dobrý.
0: To je pravda. Každopádně, jestli tebe napadá další pravda nebo úkol do naší chystaný challenge, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to pomocí našeho telefonního čísla nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin.
1: Yes. Rychlá dopravička na rádiu Spin. Když se mrkám na regiony, tady se toho nic moc neděje. Jediný, co tu vidím, tak je, pozor, ulice Židenická v obci Brno.
0: Židenická.
1: Proč se směješ? Co se snažil zamžurat, abych to přečetl pořádně. Tak Brně jsou Židenice, že jo?
0: Já se na to právě tak jako soustředil.
1: No tak protože to musím samozřejmě přečíst. Co se týče dopravy, tak tady bych rád řekl, že z 8 minut si počkáš na D1 velkého Meziříčí a to kvůli jedné nehodě, co tam je. Ale jinak by to mělo být všechno úplně v pohodě, až na D4, jo. Protože D4 stojí jako před Prahou, když tam přijedeš, zhruba u Mnížku pod Brdy, znáš to, mezi Jíloviště a čím?
0: Řitkou.
1: Přesně, mezi Řitkou a Jíloviště si počkáš nějakých 15 minut, jinak jsou dálnice v naprosto v skvělém stavu.
0: A ok, koukneme se taky do Prahy, tady si postojíš určitě na Pražském okruhu kvůli práci na silnici mezi Chrášťanem a Barandovem a to v obou směrech. Poskakuje taky Štyrvolská spojka, potom i Holešovičky směr centrum, no a nějakou tu minutku navíc nabereš taky na Dobříský a Barandáku. Od nás je to k dopravě všechno, ale kdyby cokoliv, tak určitě dá vyvidět.
3: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
4: Spin Radio.

0: Pochválen buď Ježíš Kristus, posloucháš Radio Spin. S tebou je Krištofa taky dom. Já jsem se snažil rychle vymyslet nějaký pozdrav, jak jsem říkal, že to budu měnit a nic nenapadlo než tohleto, kámo. Co se dá dělat? Posloucháš Radio Spin, dom, Krištof s tebou. Řešíme tu jedno témátko a sice Dominika napadlo, když jsem tu nebyl, že bychom mohli vrátit pravdu nebo úkol. No a je to vlastně čistě jenom na vás. Na tobě je, abys nám poslal nějakou pravdu, nějaký úkol, my si to napíšeme, pak si to budeme losovat. No a samozřejmě nás to čeká, no a jako nevyhneme se tomu, co si budeme.
1: Jako Krištof je nešťastný už teďka, ale já si myslím, že bude ještě malinko nešťastnější. Jdeme se podívat za Pavlem.
2: Ahoj, tady Pavel, zdravím do Radia Spin. Mám tady pro vás menší úkol do té vaší skopičiny, taky to mám rád. Takže úkol zní, dejte pod židli klaxon, když na to sedne, okay, to hezky zatroubí. A otázka, jak dlouho jste nejdýl nespali?
1: To si myslím, že jsou docela dobrý věci.
0: Jo, to je hodně fér, mě baví ten klaxon. A nevím, jestli si to myslím, jako, že si máme vyprankovat sami sebe nějak navzájem, že si máme jenom sednout, to mi přijde trošku lame, ale já bych to udělal někomu. Když už víš.
1: No, takže to přesně víme komu, že jo.
0: No tak nahoře do kanclu, že jo.
1: Jo, právě.
0: Doufám, že Roman poslouchá, zdravíme.
1: Já si myslím, že neposlouchá, ale je pátek ráno, Roman teprve bude snídat a číst noviny podle mě. Každopádně máme tady toho zatím ještě trošičku málo, protože potřebujeme si vystačit na každý týden, takže potřebujeme toho ještě víc, takže
0: pojď,
1: 210,
0: pojď.
1: 32, 30, 30.
0: Dej sem pravdu,
1: mobilní aplikace
0: Rádia Spin.
1: Máš jedinečnou možnost, nám prostě uškodit, takže pojď do toho.
0: A hlavně domovy.

0: Dneska ráno máte jedinečnou možnost nám do budoucna uškodit, protože dneska tady vybíráte pravdy a taky úkoly do naší chystaný challenge Pravda nebo úkol. Jak jinak to pojmenovat než pravda nebo úkol, že jo? No a zatím to teda musím říct, vypadá poměrně slušně. Další, kdo se ozval do mobilní apky Rádia Spin, tak byl Kuba. Jenže Kubo, prosím tě, my to prostě furt připomínáme. Posílejte nám ty voiceovky, teď je to prostě pro všechny strany úplně jednodušší, že jo?
1: Se, protože máme krásný hlas, unikátní, normálně to tam pošli, to je v pohodě, třeba se prostě jenom stydíš nebo trošku neumíš mluvit. To je úplně jedno, jsme lidi, já taky neumím mluvit a moderuju tady.
0: to je pravda. Každopádně, Kubo, takhle to za tebe musí odkecat chudák Julča, tak Julčo, co tam teda Kuba dává?
2: Pravda, jak dlouho už jsi ve Spinu? Úkol, musíš pustit písničku, kterou nemáš rád.
1: To je naše moderátorka Julča, my teda občas říkáme, Julie má tady čte zprávy ještě, jo? Takže jste nevěděli, to je ona.
0: Tak Julie bude

0: Radio Spin, Dom a taky Krištof, ty posloucháš dál Spin ráno. No a jak už jsme říkali pár minut zpátky, dneska nám trošičku uškouzuješ, protože vybíráš pravdy a taky úkoly do naší chystané hry Pravda a úkol. Tak jdeme se podívat ještě na další typy, který
1: tady máme. Tam.
0: Tak jo, tak jdeme ještě jednou za Pavlem.
2: Úkol. Vypít panáka vymačkanýho citrónu. Pravda. Koho jste nejvíce nesnášeli za život?
1: Kámo, mě se do toho normálně chce míň a míň, jak slyším tady ty úkoly a ty otázky. Já jsem na začátku byl včera, mi to Dominik psal, že to uděláme. A říkám, kámo, super, geniální nápad. Teď to slyším a říkám si, hej, vy si můžete vlastně vybrat tolik věcí na nás.
0: Jako můžete,
1: vy nám můžete fakt jako úplně zatopit pod tím kotlíkem, ty kráso.
0: Tak
1: jako jakmile tam bude úkol, projdi se v trenkách po Václaváku, tak fakt jenom doufám, že to bude Dom a ne já, ty kráso.
0: No, ale to záleží na tom, jak budeš mít šťastnou ruku. Každopádně my se jdeme podívat taky za Jirkou.
3: Dám otázku. Jako malej, jestli jsi něco vzal nebo čornul cukrárně. A úkol je dva kotrmelce do zrna.
1: Kámo, tak tohle to přesně doufám, že bude Dom, protože já bych to zvládl levou zadní.
0: Jo, tak já kotrmelce dozadu moc jako neovládám.
1: Kámo, my jsme měli akrobaci na škole, že jo, takže já jsem celkem mrštnej.
0: No, tak to jste vy herci, každopádně. My sbíráme dál, takže klidně počas dnešního rána určitě ještě dávej vidět, jestli pro nás máš další challenge.
4: Jeden na jednoho. Ve Spin ráno na Radio Spin.
0: No a jednu takovou challenge pro vás budeme mít my, protože my tady za chvilinku rozjedeme hru jeden na jednoho, ve který tenhle ten týden hraješ. O co, Krištofe?
1: Samozřejmě hraješ o krásné věci a tentokrát to nebude jinak, protože
0: jsou to stupenky
1: do kina na film Bojovník.
0: Je to přesně tak.
1: Než jsem si to našel, chvilku mi to trvalo, ale kámo, někde jsem to v hlavě měl. Prostě pokud jsi jít do kina, hele, zadáčo, my tě tam pošlem, jediný, co musíš udělat, je zavolat na 210 32 30 30 a utkat se s jedním z dalších spinnerů. Ten, kdo z vás bude přesnější a rychlejší, ten to vyhrál. Já myslím, že super deal.
0: No, já si myslím, že je to super deal a hlavně, že to je taky jednoduchý deal. Takže my si teďka dáme písničku, no a po písnice se do toho vrhneme.
1: Volej.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
1: 7 hodin a taky 53 minut, teda posloucháš Rádio Spin, s tebou je Dom a Krištof.
2: Nejenom.
1: No nejenom, dobře.
2: Protože na drátě už máme naše bojovníky, kteří se utkají o lístky na film Bojovník, ty krásu, že mi to vyšlo, to je super. Na lince číslo 1, pokud se nepletu, tak je Míša.
1: Míšo, ahoj.
3: Čau.
1: Tak ahoj. Jaký máš zatím pátek, Míšo?
3: Nevím, ještě na půl spím, tak uvidíme, docela to jde.
1: No tak jo, ale tak uvidíme, jestli to teda půjde dál. Každopádně proti tobě se dneska ráno utká Roman. Romane, dobrý ráno.
2: Čus.
4: Zdravím, taky dobrý ráno.
1: Čau, Romane, tak jaký ty máš zatím pátek? Ty taky zní, že jsi ještě takový jako v polospánku.
4: Ne, já jedu zrovna ze špitálu, takže...
2: Tak to musíš vyhrát, kámo, teď. Ne, že bych ti to nepřál, Míšo, jo? Hele, máme pro vás naprosto pohodové otázky, protože téma, který Dom tady vybral, tak jsou hlášky z pořadů. Ne z filmu ani ze seriálu, ale fakt vyloženě z pořadů, jo. Tak uvidíme, otestujeme si vás, jak znáte tady český rybníček.
1: Tak jo, jenom připomínáme, že proto, abyste mohli získat bod pro sebe a nepřihrát to na druhou stranu, tak musíte nejdřív zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat, jinak prostě bod dostává ten druhej. Takže já si myslím, že pravidla jsou ready.
2: Jdem na to, dej první.
1: Taky ready, tak jdeme na otázku číslo 1. Ve kterém pořadu zazněla znělka, ale Franta Pepa jednička?
2: Hláška.
1: Franta Pepa jednička.
2: Nechytíme se ani u jednoho.
3: Vůbec, ani nic.
2: A nějaký kvalifikovaný typ?
4: Ani nekvalifikovaný typ.
2: Ty kráso.
1: A dáme nějakou nápovědu, Krištofe?
2: Tak jako můžem, samozřejmě účelem toho pořadu je, abyste propojili všechny tři strany trojúhelníku.
3: Ježiš, Míša.
1: Míšo.
3: Jo, Míša řekla Míša, ale zapomněla, jak se to jmenuje.
2: Prostě je to pořád, na kterým bys mohla strašně krásně demonstrovat Pythagorovu větu.
3: Jo.
1: No, bohužel.
2: Ale já bych to opískal normálně.
1: Tak to opískáme. A jdeme na otázku číslo 2.
2: Byl to AZ Quiz.
1: Tak to bude těžký ráno.
2: No tak jdeme, nevadí. Dvojka. Která moderátorka řekla ve vysílání hlášku MOMENT!
1: Romane.
4: Byl to Kotel.
1: No ale my hledáme moderátorku.
2: A ta moderátorka?
4: Jo.
3: Míša.
1: Míšo?
3: Jílková.
2: Jo!
1: Tak jo, Míši dáváme první bod a jdeme na poslední otázku. Tady si myslím, že už to bude fakt jako o rychlosti, protože poslední otázka je, kdo prohlásil, vy nevidíte, že máte v kuchyni pneumatiky?
3: Míšo.
1: Zkusíme
3: Zdeňka Polorajsa.
1: Zdeňek Polorajs. Zní to tak jako kuchařský, jo?
2: To samozřejmě je!
1: Jo! Tak jo! Míšo, my ti gratulujeme!
2: Potles! Hele, i to, že jsi nevyspaná, to možná hrálo roli, ale hele, kámo, dva body, máš to tam a lístky jsou jenom tvoje!
3: Tak díky.
1: No není vůbec za co. Romane, ty nezoufej, ty si určitě budeš moct zase zahrát druhý den najednou zase příště.
4: Díky.
1: Tak jo, děkujeme za hru, mějte se krásně a Míšo, vydrž nám na drátě.
3: Díky, ahoj.
0: Krištof a Dom. Spin ráno na Rádiu Spin.

0: 7:59, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a Domno a my jsme tady spolu dneska ráno chtěli od vás jednu důležitou věc. A sice?
1: Pravdu nebo úkol. Je to čistě na vás, prostě se si mohli vymyslet nás úplně cokoliv. Jednu pravdičku, nějakou otázku, která prostě zaštípe, která hitne ty bolestivý místečka v našich životech, samozřejmě. No a potom jeden úkol, který samozřejmě zjišťuju teda teďka doma, musím říct, že úkoly, který tobě připadají, že jsou fakt jako hrozný, tak mně připadají super.
0: Jo, tak mě třeba tenhle ten úkol, který vymyslel Ruda, tak rozhodně nepřipadá super.
2: No hej, ty tady Ruda. Hele, pravda, byl jsi někdy nevěrnej a úkol... Budete se vykoupat do studený vody, když budeme mít třeba 10 stupňů?
1: Jo, bráško, kdykoliv. Jako začal jsem se asi rok zpátky trošku otužovat, jako fakt mírně, není to nic extra, dělám to pravidelně, ale miluju ten pocit, když se tam ponoříš, kámo, jako máš úplně zledovatilý a pak vylezeš a úplně ti krásně, úplně seš novej člověk, ty ne?
0: Kámo, já se otužuju každý červenec, tyve, když je odstávka teplý vody v Praze, tyve, a jako rozhodně to není nic pro mě, takže si to dovedu představit.
1: Ježíš, tak to doufám, že si vybereš ty i já.
0: No, každopádně my se jdeme spolu podívat taky na to, co nás čeká venku. Aktuálně by mělo být venku polojasno i zataženo, teploty kolem 18 stupňů Celsia. Odpoledne počítej s tím, že se ven prodere víc sluníčka a teploty budou kolem 25. Spin Radio.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízené objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových.

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: And I'm like, na na na na na na na na.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Posloucháš Rádio Spin, máme tu pátek 4. září, no a co by to bylo za páteček, kdyby tady nebyl i Mr. DJ Devkom, ale ještě předtím samozřejmě musíme stihnout jeden restíček a to je Pravda nebo lež. Tentokrát v mojí režii, takže budeme potřebovat jednoho z vás, který se připojí k Dominikovi na telefon a pomůže mu, protože jak sami dobře víte, Dominik prostě a všeobecný znalosti, to je občas háj, že jo? Dominiku, už víš, co je sekvoj?
2: Je to strom?
1: Hezky.
2: A dobrý, ne?
1: Takový jako maličký, vysoký, tlustý, tenký.
2: Já nevím, je to největší strom podle mě prostě jako.
1: Vidíte ho? Prostě ty všeobecné znalosti jako moc tam nejsou, takže potřebuje pomoc. Takže volej 210 32 30 30, pojď mu pomoct, protože dnešní téma, na který si brousím zuby už dlouho, bude kachny.
2: Ty vole, kachny, kámo, miluju kachnu, tyhle.
1: Ale ne jako jídlo, kachny jako zvířata.
2: No a tak i ty se dají jíst, ne?
1: To je pravda, no tak no. Prostě volej, já nějak mu pomoct.
2: Já si udělám chuť, já si normálně udělám zítra koupit.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Posloucháš Rádio Spin, máme tu Dominika a na drátě už samozřejmě máme i jednoho našeho spinnera, kterýho já jsem úplně teďka myslel. Kdo tam?
2: Kdo tam? Dobrý ráno.
1: Čau, Richarde. Zdravíčko, šéfe. Jak moc jsi ready na dnešní Pravdu nebo lež, které jsou tématem kachny?
3: Hele, vůbec moc ne, ale pobavilo mě to.
1: To jsem rád, já jsem si do toho právě takhle šel. Takže kluci, ale je to jednoduchý, nebudem to prodlužovat. Odstartuju to rovnou první otázkou, tak napněte uši. První statement zní: existuje kachna, která hnízdí až 15 stop hluboko v dutině stromu.
2: Kolik je 15 stop, ty
1: vole? 5 metrů, je to nějaké 4,5 metru.
2: 5 metrů v dutině stromu, jo. Ty vole, takhle široký strom asi není, ne?
1: Tak pozor, hluboko.
2: Jo, hluboko.
1: Hluboko.
2: Já nevím, jak můžeš být jako hluboko ve stromě, ty vole, jako se provrtá nahoře a pak se provrtá 5 metrů dolů.
1: Přesně tak. To je prostě kachní vrták, kámo.
3: To bude nějaká kachní.
2: V tom bude nějaká kachna.
1: To bude nějaká kachna, hezky. Milou lidi, co si hrajou s češtinou. Tak označíte co teda?
2: Já bych asi řekl, že to může být pravda, ne? Tak jako proč ne? Dato taky klobe do stromu, tak proč by se kachna mohla uvrtat prostě jako v díře ve stromu?
3: No nevím, kachna má placatej zobek.
2: To je pravda, ty. Hele, tak dáme lež teda tím pádem.
3: Nevím, fakt jsem v životě o takový kachni neslyšel, ale nevím.
2: Tak jestli jsi neslyšel, tak dáme lež, ale nechám to na tobě.
1: Kluci, a je to pravda, ten druh se jmenuje kachna karolinská. Beze srandy byly popsaný fakt jako ty dutiny hluboký až kolem 4,5 metru zhruba. Což nechápu, kámo, to je fakt kachní drill normálně.
2: To se tyva jako točí dokola, tyva, nebo jak to dělá prostě.
1: Se zabodne
2: jako
1: tím zobákem, prostě že jo? Ano, zabodne se zobákem, dá automat a to tělo se jí takhle točí, víš, kolem toho a vrtá, že jo? Dobrá, druhý statement. Kachny mají zuby, které jim pomáhají filtrovat potravu.
3: Jo, to si myslím, že bude pravda, to mají takový vilky tam.
2: Takový jehličky, veď, mají.
3: A jako jehličky, nevím, jako vilka.
2: No, asi to jako štípne, tyve, když tě kousne, že takový jako, asi to může být, no.
3: To bych možná řekl, že jo.
2: Tak jo, tak dáme pravdu.
1: Kluci, a vyhrávám, protože je to lež.
2: Cože?
1: Kachny totiž nemají žádný zuby v tom zobáku.
2: Ty vedy to vidím, ne, na ty kachně.
1: Ne, to nejsou zuby, pozor. To nejsou žádné jako...
2: A co to je?
1: Jsou to lamely, se tomu říká. Jsou to takový speciální rohovitý zářezy, jo? Kterým jim to pomáhá mělnit potravu. Takže kluci, mrzí mě, ale na kachny...
2: Takže prostě, jo, no, prostě zuby, ty vole, no...
1: Dobrá, hele, kluci, pojďte pro sichr, nebo to bude megavin pro mě, jo. Třetí statement je úplně jednoduchý. Každá kachna umí kvákat.
2: Jako podle mě může být i kachna, která mlčí, ty vole, jako, proč ne, prostě, jako, tak...
1: Kachna se ukazuje znakovou
3: a
1: řeč.
3: A třeba když jí věkové kočky, tak může mě ukat, že jo?
1: Jo.
2: Já nevím, ty vole, to bude zase slovíčkaření, jo. Já nevím, tak jako kachny prostě běžně kvákají, tak asi bych, já nevím.
1: No, domluvte se.
2: Tak co myslíš, Richarde?
3: Vůbec taky tak zase.
2: Takže dáme lež?
3: Ty vado.
2: A tak dáme lež, ale stejně už jsme prohráli, tak je to ve finále jednou. Takhle pohoře na kachnách, ty vole.
1: Takže dáváte co? Lež? A máte pravdu, je to lež, ne všechny kachny umí kvákat, tak dobrý, ale pořád je to win pro mě, borci, jo! Nepustí mi tam, no tak kámo, tak počkej, dávám sluchátka dolů normálně a Devko má si tady užij sám, jo, čus.
2: Tak se měj, čus. Ale Richarde, díky za hru, měj se hezky, čau.
3: Taky, ahoj.
0: Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin ho s tebou

0: 8 hodin na 21 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál Dom a taky Krištof. No a pozor, s náma už je tady u třetího majku taky DJ Devko, man!
1: What's up? Dneska jsi to rozjel, tyjo. Dneska máš takový Luigi to vibe.
0: No tak ty ještě dostanu Luigi vibe, protože nám zahraješ tyhle pořádný bomby!
2: Brako, strašně se těším dneska, jako druhý týden po sobě a mega. Já jsem se to fakt těšil, ty tři dny jsem byl jako pryč. Jsem si říkal, hej, kámo, v pátek přijdu, ale má bude set, ty krása.
1: To jsem mega rád, hej, tohle myslím snad dokonce poprvé, co tady, když nepočítám teda Romana, že někdo takhle přišel jakoby už na začátek setu, jakoby.
2: Oh yeah.
1: A jakoby takhle, že jsme tady tři, jestli si rozumíme.
2: No jasně.
0: A dlouho jsme tady nebyli tři, no?
1: Jo, no.
2: A to ještě přijde Vicky, že jo, potom?
0: Takže tady budeme čtyři,
2: dneska máš
0: dneska bude pak jako party.
2: Dneska můžeš chodit takhle s čepičkou nebo s kloboučkem kolem nás, my tě ještě bude dávat dýška za to.
1: Jo, jasně, jak v kostele tady bude to.
0: Tak hele, jakou máš náladu dneska na hraní, jakoby co by si tak dneska zahrál?
1: Hele, dneska navážu tam, kde jsem minule skončil. Minule jsem vlastně začínal drum and bassem, šel jsem přes takový temnější dubstep do garage, do takového toho tanečnějšího, takže dneska to dělám úplně naopak, začnu tanečně UK garagem a nějak pak, jak se to vyvine, přejdu do DNBček.
0: OK, tak já jsem mega
2: džanglíky, jo?
3: Nějaký džanglíky.
0: Tak jo, já si myslím, že nemá smysl to zdržovat, takže Viktore, běž se připravit, my si dáme rychlou dopravu a break a jdeme na to.
2: Jak Dom řekl, rychlá doprava na rádiu Spin, co se těch regionů týče, tak tady jediný kež vidím v ulici Sportovní v Brně. Když se přesunu na dálnice, tak tady mi svítí nehoda na D1, 99. kilometr ve směru Praha. Tvoří se tam dokonce i kolona vozidel, aktuálně se tam počkáš 5 až 10 minut, možná to bude dokonce i víc každou chvilkou. No a druhý kež tady vidím taky na D24, kilometr číslo 29 ve směru Strakonice.
0: Tak mrkneme se taky na to, jak to vypadá v Praze v tuhle chvíli. Postojí si určitě na pražském okruhu mezi Chrášťanama a Barrandovem, to je taková ranní klasika, stejně tak ranní klasika je Štěrbovská spojka směr centrum, Holešovičky směr centrum a taky Povltavská. No a pozor si dávej taky na kreše, a to konkrétně v ulici Plzeňská, blíž u Zličína, takže tam určitě dávej pozor. No a pozor si dávej taky v Ubenickém tunelu směrem na Holešovice. Takže k dopravě je to všechno, kdyby cokoliv, tak ti dávej vědět, čemu si směješ, Bazilišku.
2: Já ti to potom řeknu o Féter.
0: Okay, to řekni o Féter. No a za chvilinku DJ Devkom.
4: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Yo. Watch you like some old school football hooligan. Black boots, black Mac, real dogs, the movie man. Joe Dogs, hold on, what's the attitude? Music fan, show some gratitude, you've got a couple music fan.
1: DJ Defcom Live set na Radio Spin.
2: Hey yo! DJ Defcom právě dohrál, posloucháš Radio Spin. Ve studiu už krom mistra Defcoma taky Dom Krištof Vicky je nás tu kámo, jak taková malá školka.
3: Bráško,
2: jak jsem si zabengoval tou hlavou do té poslední songy, to bylo crazy.
4: Yes, sir. Už je tady dnes, už pomalu takový malej rave tady by se dal udělat. No, kámo,
2: strašně, vlastně
4: můžem. V tady tý místnosti.
2: Můžem, trošku loktíky a jedem.
3: Vicky, pojď za náma, počkej, ty už jsi s náma taky ve studiu, tak se tady musíš podělit s Defcomem o mikrofon. Čau, Vicky, jak ti bavil set?
5: Hele, úplně bezvadný, jako já jsem si tady hodně kejvala hlavou, já jsem si tady hodně poskočila.
2: Poskakovala, kámo.
5: Je to tak. Všichni, kdo šli tady po chodbě, tak to viděli, že tady se děje nějaká velká party.
3: Jako tady všichni koukali. Mimochodem, šel tady ze studia CNN Primy, tak šel okolo Vláďa Polívka, tak koukal, jako že by se docela rád přidal teda do toho rejvu.
5: Já se nedivím. já si myslím, že každý, kdo šel okolo, tak cítil závist.
3: Viktore, co by si dělal, kdyby přišel Vladimír Polívka a začal ti tady skákat prostě na set?
4: Hej, nevím. Asi bych se rozbrečel. Ne, nevím.
3: Ale Viktore, bylo to fakt skvělý, no a samozřejmě to stejně tak jako každý pátek musí ocenit svůj věrný fanoušek Luigi.
2: No jo.
6: Hej, zdravím Radio Spin a všichni spinery, ahoj! DJ Defcom a jeho bomby! Myslel jsem, že mi ty repráky normálně odletí, jo! Hezký víkend, ahoj!
3: Hezký víkend, to byl Luigi, já jsem rád, že posloucháš, ty jsi takovýhle věrný fanoušek, ale těch fanoušků máš samozřejmě spoustu, Viktore, neboj se.
4: Jo.
3: Psal tady do mobilní apky Rádia Spin Kolbič, kde najde tenhle ten set, tak musíme říct, že musíme začít zase dávat tyhle ty sety na net, protože jsou chtěný.
4: Já se omlouvám. Já napíšu Romanovi a obnovíme to, lidičky.
2: To bylo od srdíčka, ale tady tohleto. Tam fakt nepřišlo nic jiného, než omlouvám se.
4: Když takhle slyším na Luigim, jak ho to od srdíčka baví prostě a pak já nedoručím takovou blbost, tak mi to je teďka trošku líto, no, ale obnovíme, doručíme.
3: Doručíme úplně všechny sety, které nám prostě na tom netu chybí, neboj se Luigi a neboj se taky Kolbiči, všechno potom brzo najdeš. No tak Viktore, hezký víkend, děkujeme
4: tak
3: za
4: jo,
3: set.
4: Mějte se krásně.
3: A těšíme se zase příští týden.
4: Užijte si víkend, čau.
3: Ahoj. Měj se čus, no a Vicky, tebe čeká komunikátor.
2: Hej Vicky, ty jsi asi rozbila sluchátka.
5: Ne, nikdo nic neviděl.
2: Vicky, proč ti zůstalo
5: neviděl
2: pravý sluchátko v ruce?
5: Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Ahoj.
3: Hello, Vicky.
5: Začíná komunikátor.
3: Yes, takže tracky na přání. Ryť to znáš, ale Vicky, ty jsi přišla dneska s tím, že máš vybitej telefon.
5: Ano.
3: Jak se ti to povedlo, jestli přišla s vybitým telefonem?
5: To tak si dáš prostě večer telefon na nabíječku a ráno zjistíš, že se nenabil.
3: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj jaj, tak to mohlo být za pokutku, viď?
5: Je ne, to tak?
2: Ne, nemohlo, pozor, oni u supervizoři teďka nosí powerbanky, protože se stávalo, ne, fakt, beze srandy. Beze srandy se stávalo i mojim kamarádům, že normálně šli a říkali, já mám vybitý telefon a teďka oni musí povinně u sebe nosit minimálně nabíječku nebo powerbanku.
5: Tak to je no hustý, a teď je otázka, jako mají USB-Cčko nebo mají jako na iPhony, mají obojí.
2: Tak to je pravda, to prostě. Asi všechno budou muset mít jako i Lightning, že jo?
3: Ježiš, takovou tu roztřepenou se všema konektorama, který existují.
5: Teď mě
3: to hodně
5: baví, prostě. Jako oni vytáhnou, víš, jako jak otevřou prostě tu svoji bundu a v tom jsou jako zleva konektor, prostě zprava mám dráty, všechno máme. Otevřu krám.
2: Hermionina kabelka prostě, že jo? Vítáme takhle. OK, no tak no dobře, tak jdeme si dát to počasí ještě do mene.
3: Tak to řekni, Krištofe.
2: Tak já to řeknu, je pěkně, běžte ven, běžte si to užít, je tam 18 stupňů teďka průměrně, dneska tam bude až 30 stupňů na Moravě, většinou tak kolem 28 a bude polojasno, takže bude úplně ideální den na to jít někam ven, pustit si komunikátor zvyky do uší. Co je dneska za den? Pátek?
3: Pátek.
2: Tak to si užij práci teda ještě a pusti k tomu komunikátor a pak běž ven.
3: Yes, no a samozřejmě se potom pust taky Spin Extra, protože i to tady dneska v Rádiu Spin určitě bude.
2: Týden končí, jak komu, já jsem tu zítra pozitří, borci, jo? Tak.
3: No tak si užij víkend spolu s Krištofem, no a my se slyšíme zase v pondělí ráno. Mějte se krásně všichni, čus!
1: Spin Radio. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, Přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Krásný dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. Už máme páteček, před náma je krásný víkend. Máme 4. září, no a svátek má dneska Jindřiška, takže Jindřiško, všechno nejhezčí k svátku. No a pokud zrovna posloucháš, nech si rozhodně zahrát svůj song, protože nám startuje komunikátor. Takže pro všechny, teď je ten čas mi zavolat 210 32 30 30 anebo mi poslat hlasovku, no a já tady dám nějakou pecku do éteru. Tu, kterou ty mi pošleš, tu já sem pošlu všem. Takže asi tak. Prosím tě, ještě se vrhneme na bonžurku s Vicky. Já totiž musím říct, že tyjo, já jsem dneska ráno vstala a byla jsem taková jako vyzenovaná, taková jako ve své zahradě štěstí, bych řekla. Protože včera byl koncert PSHček ve skateparku na Štvanici, no a já jsem tam byla a mega jsem si to užila, musím říct teda. Bylo to skvělý, začali prostě, rozjeli totální show a skončili potom teda úplně velkolepě. Prostě PSHčka jsou klasika, prostě pánové, kdykoliv se objeví na stage, tak já jsem úplně nadšená, tyjo, a proskáču to úplně celý. Mimochodem,

za nima byla i skvělá projekce, no a měli tam i LA4, který se tam objevil, no a taky Zukorp, která s nima zaspívala Co se nelíbí. No hele, prostě za mě úplná pecka. Byli tam všichni, byla tam úžasná atmosféra a bylo zábavný, jak je ten skatepark takovej zvlněný, že jo? Tak vlastně i ta masa těch lidí, vlastně ten náš dav byl takovej jako zvláštně rozprostřený, ale vlastně to vytvářelo takovou jako krásnou, jako komunitní věc, no. Takže já na tohle budu vzpomínat ještě hodně dlouho, bylo to fakt krásný, no a kdokoliv, kdo tam byl, by vám to určitě potvrdil, no a příště se tam třeba potkáme společně, co? Ale vím já, Radio Spin, ne, já vím, ale tak AZ Quiz třeba ještě neví. Jdeme si to pustit, moje nejoblíbenější.

0: Rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a už tady mám hned prvního spinera, co budeme hrát?
2: Takže já jsem Jiris, vybral jsem si od Separa Nemám mood, mám se dobře a hraju to pro mýho dobrýho kolegu Zdenýho.
1: Jasně, Jirisi, mám to tady pro tebe, nemám mood, ale důležitý je, že dobrá nálada v podpalubí i tak samozřejmě tady s náma je. Tak jdeme dát Separa, no a krásný pátek, Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehodu máme v Brně v ulici Nové Sady a potom taky v ulici Sportovní. Dál mířím na dálnice, tady máme crash na D1 na 99. kilometru ve směru na Prahu. Tvoří se tady kolona, je to v okolí Slavníče a tahle výstrava už by měla teď snad nějak ve 9:45 končit, tak uvidíme. No a nehodu hlásí taky D2 na 100 a na 17. kilometru ve směru na Brno v okolí Velkých Němčic a tady taky výstraha platí do nějakých 9:45, tak snad už to bude brzy v pohodě a průjezdný. Teď už jsem v Praze, tady máme nehodu v ulici Votická, potom taky na Hořejším nábřeží, no a crash čekej taky za Nuselákem na Legerově směrem do centra, takže tady se to určitě taky začne šťouchat. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět. 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Jo, zdraví tě Freeze247 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jo, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
1: Radio Spin. Československý underground.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání, tentokrát narozeninové přání, a to od Ondry, kámošovi.
2: Takže Venco, protože tě je dneska krásných 17 let, tak já ti posílám tady písničku od Viktora Šína, Rozdělený světy, a všechno nejlepší, kámo, užij si to.
3: Moc krát ti děkuju, to je o tebe milý.
1: Skvělý, no a já se samozřejmě připojuju ke gratulacím. Hodně štěstí, milý Venco, hodně štěstí, zdraví, tu. No tak prosím tě, krásný věk, to seš ještě mladej, to ještě kolena nebolí. No a přeju ti, aby dneska ti svítilo sluníčko v tenhle ten tvůj vlastně krásný narozeninový den. Bude to takový jako
4: svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou.
1: No a právě proto, aby si měl krásný den, tak samozřejmě Ondra ti tady vybral tvůj narozeninový song, no a to jsou Rozdělený světy. Tak jdeme na to. Užívej, ahoj!

0: Rádio Spin, Vicky tady s tebou a taky samozřejmě, že komunikátor, takže rozhodně neváhej a zavolej si taky o svůj track, máme krásný pátek, páteček, tak se můžeme naladit na skvělý víkend, dneska má být taky hezky, takže určitě bych řekla, že ta nálada vlastně je taková jako za mě velmi dobrá, momentálně velmi pozitivní, takže i v příští hodince ti budu hrát, no a koukám tady na to, co spolu prosím tě probereme, Palo Haberu. Ano, je to tak, protože Superstar se nám vrací, no a já koukám normálně, jak to Palo Habera rozjíždí v polotě. Jako jestli vzpomínáme na takového toho umírněného Pala, který byl v posledních letech podle mě takovej spíš jako takovej už taťka, takovej už jako vyřvaný taťka, už to bylo takový jako dobrý, nikoho moc neurazil, nikdo si nepoplakal, tak pozor, starý Palo je zpět. Je to drsný porotce, který se nebojí říct svůj názor. Tak o co přesně se tady jedná, to ti povím už za 3 tracky. Teď si dáme počasí. Tak jo, koukám na to, jak máme venku. Momentálně máme krásných 22 stupňů Celsia. V Praze zataženo, ve zbytku republiky až 25 stupňů. Dnešní maximálky, ty bláho, až dokonce kolem těch 30 stupňů. Je to tak a bude svítit slunce, takže bude krásně. Jediný, kde by nám to mohlo trošičku zapršet, je v Libereckém. Takže celkově OK, all right a jedeme dál.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

koně. Žijem film, jenom stačí chytit ten moment. Ďábel všude, takže já si radši jdem s Bohem. Tadle chvíle umělecký dílo bez vady. Hledáme

si to? Zasloužený momenty to bezesporu. Říkali, že život není fér, nevěř tomu. Někdy daruje umělecký dílo bez vady. Hledáme to

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a jdeme se podívat na Superstar. Je to tady, celý podzim s námi budou zpěváčci. Tady bych si ráda vzpomněla na Fionu, teda to mi připomíná.

0: asi takhle. Takhle si představuju superstar, to je pro mě superstar v kostce. V porotě teda letos zasedli Eva Farná, Kellyn, potom taky Kuba Prachař, no a Paolo Habera. Náš legendární, prostě bez Pala by žádná superstar nebyla, co si budem. Paolo je docela drsňák, bych řekla teda. A pojďme si poslechnout jako jeho přirovnání. Já bych řekla, že ty jsou nejvíc legendární a všimla jsem si takového jeho nešvaru. On má rád srovnávat zpěváky s různými jako silničními komunikacemi.
1: On nemá ústa, to je normálně otvor do tunelu Blanka. To je obrovské něco, jako co má on na tváři a jemu se to teda s tím jako je dobré zpívá.
0: Dobře, tak kdyby tohleto mi řekl Paolo Habera, tak si řeknu, jako Blanka, pusa jako Blanka, fajn, ještě se to nějakým způsobem dá, měla to být prej poklona. No ale to, co teď Paolo řekl v nejnovějším díle, právě Superstar, tak to je ještě jiný odvar.
2: To působilo jako D2 okolo Brna. Depresivně. Ty si vybrala pesničku, v které si nám ukázala, aký nemáš rozsah. Jedno, nie si hlucha úplně. Předně málo na to, aby si postupila ďalej.
3: Paolo, ty úplně holku prostě, jakoby tak pálíš, ale...

jsem tě potěšil, ne? Já teda musím říct, Palo, že tohle, kdyby si mi řekl, tak hodně zapláču. A už nikdy ze sebe nevydám ani jedno la la la. A možná, že dobře. Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další track na přání. No a tentokrát tady mám vzkaz od Matyho.
2: Čau, tady Maty. Já bych si nechal zahrát něco staršího, nějaký oldschoolek, protože včera jsem byl na PZáčkách a jsem úplně nadšenej. Díky a pro všechny.
1: Jasnačka, jasnačka. No a protože, co se týče PSHček, tak tady máme úplně nekonečno tracků a mohli bychom je hrát taky do nekonečna, tak jsem se rozhodla, že ti zahraju nekonečno. Takže užívejme, jsem ráda, že jsi si užil koncert stejně jako já a musím teda říct, že jsme to tady spolu probrali. To musíme říct spinnerům ještě. Normálně bylo krásný vidět, jak to propojuje generace. Že vlastně, když se člověk podíval na to věkový rozložení, tak tam byly fakt jako malí děti od nějakých 4-5 let, jak jsme se tady s Matým shodli, až vlastně po úplně tu nejstarší generaci, klidně těch šedesátníků, a bylo hrozně hezký vidět je tam všechny v jednom skateparku. Jako fakt silný zážitek a fakt pěkný a je vidět, že hudba spojuje. Radio Spin.

Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin ho s tebou stráví Tupac. Tupac, legenda klasického hip-hopu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak tady máme nehodu v Nových Sadech, a to v Brně. Jinak to vypadá, že je to vcelku průjezdné, co se týče dálnic, tak tady taky se neděje nic moc, jenom koukám, že tady na silnici číslo 2 máme u parku Přátelství kolem nějakých 7 minutek navíc, nějak se nám to tady šťouchlo směrem na Říčany, tak pokud jedeš, tak čekej lehké zdrženíčko. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nově nehodu na Hartigově ulici, tak pozor, srazil se tady osobák s cyklistou. No a potom koukám, že stále máme nehodu ve Votické, kde se zdržíš, svítí mi to tady červeně. Nehoda je taky stále na Légerově směrem do centra. Čekej tady taky, že si postojíš pár minutek navíc. No a nehodu máme taky nově v ulici na Pankráci. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě rozhodně neváhej a dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc za to a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After War Contour je koncept

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Můj stál je hard jako hardcore, chodící protiklad hard shit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápu,

0: další triky na přání. No a teď už tady mám od Fikyho.
1: Ahoj Viki, nechal bych si zahrát písničku od Ektora Upgrade pro moji přítelkyni, která teďka právě zdobí perníčky.
0: Je, to je skvělý. No tak rozhodně zdravím, jako perník mám hodně ráda. To je moje hodně oblíbený jako desertový jídlo, musím říct. A takový ten správný pardubický perník, ten je fakt skvělej. Takže jdeme si to teďkon tady spolu dát, prostě osladíme si ten pátek. Díky a krásný den, Radio Spin.

0: Nejvíc rapu v republice. Yeah.
1: Check it out. See.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a samozřejmě, že taky komunikátor, kde hraju podle tebe tracky na přání, takže rozhodně neváhej a ozvi se taky o svůj track, který ti tady můžu zahrát. No prosím tě, v příští hoďce se podíváme na Separa, protože Separ v jednom rozhovoru prozradil, jaká je pro něj jako minimální výše platu. Jakože pod co by nešel měsíčně, jo. Ty bláho, já se musím přiznat, že ta částka mě zarazila, nejsem si teď jistá, jestli je vysoká nebo nízká, jaký teda on má životní náklady, protože to je v eurech. Takže já si to teďkon do těch třech tracků jako předám z těch eur do českých, abych ti řekla, o jaké sumě se tady bavíme, ale z komentářů to vypadá, že Separ si v celku žije na vysoké noze, tak nech se překvapit. To zbytek ti řeknu za tři tracky teď počasí. Tak. Se normálně cítím jako taková ta paní prostě na Pavlači, taková ta největší drbna, ale tak co už. Prosím tě, teď ti povím, jak je venku. Máme momentálně 21 stupňů Celsia a zataženo ve zbytku republiky až 23 stupňů. Dneska maximálky až 30 a čekej polojasno, což je úplná parádinda. Když se podívám na víkend, tak tady se nám to trošku kazí. V sobotu bude lejt jako z konve a to v celé republice. Bude 25, ale bude pršet. No a když se podívám na neděli, tak tam se nám zase vyjasní a bude kolem nějakých příjemných 22 stupňů. Takže jinými slovy, dneska procházkovat, zítra zalézt, jít se podívat třeba na film Bojovník, no a v neděli zase vyjít ještě ven a užívat posledních teplých dnů.

0: Radio Spin, s tebou je tu Vicky. No a teď si tady uděláme takové finanční okénko. Jdeme se podívat totiž Separovi do kasičky. Jeho peněženka musí podle mě praskat totálně ve švech, aby uplatila jeho životní náklady. Hele, a proč si to myslím, jo? No, protože s ním vyšel novej rozhovor. Poslechni si sám, hele, co se dělo.
1: To je minimálna výška výplaty, z ktorej by si vedel vyžiť.
2: Šú, asi okolo 50 000 eur mesačne, lebo mám okolo 30 len nejaké akože šeky, to nazvím.
0: Co? Insane! Jako 50 000 eur? Jako spinnere, vzala jsem kalkulačku i za tebe a vychází to následovně. To je, prosím tě, přes 1 000 000 korun měsíčně výdajů a z toho 30 000 na šeky eur, což je nějakých 700 000 korun českých. To jo, tak to já si říkám, jestli takhle Separ rozdává šeky velkoryse, který potřebuje uplatit, tak já, že bych šla do fronty, já bych si taky nechala nějaký šek vystavit pro sebe, díky Separe. No a potom má teda jako pro sebe ještě stále kolem nějakého 500 000 korun českých. Hele, tak takhle. Jako dokážeš si představit, že každý měsíc utratíš jenom třeba pro svoje potřeby, teďkon myslím, toho 500 000? Já teda nevím, já si to vůbec nedokážu představit, jo. Jako takhle, samozřejmě teď z rádia by mě mohl vzít nějaký tryskáč, že jo, dokážu si představit, že vlastně ten Karibik by byl taky docela pěkný, že bych tam chtěla mít takovou svoji vilku, no, a taky bych si tam založila takový svůj cukrovár, no, to by šlo jedno k druhýmu, svůj akvapark jsem vždycky chtěla mít, no, a to přímo vlastně klousačku z pokoje až dolů do zahrady, ale já bych asi mohla pokračovat. Já si vlastně dokážu představit, za co bych dala těch 500 000. A ty, Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou a další track na přání. Tentokrát tady mám jeden pozdrav z kuchyně.
2: Ahoj Vicky, tady Puty, zdravím všechny spinnery, dneska mám volný pátek, tak jsem pozval mamku na oběd, který jsem včera vařil, tak jestli bys mi mohla pustit nějaký song o mamce, třeba Refiu feat Marpo, máma, nebo něco pěknýho. Díky, jestli to bude takový family time, měj se a užívejte pátek, čau.
1: Tak krásný family time. Připijím na to s tebou, no a mám tady pro tebe mámu, tak mějte krásný time, no a pouštím Radio Spin a dobrou chuť.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a byl jsi taky včera na koncertě PSHček a řekl jsi si, tyjo, dal bych si znova takovýhle super záležitost, tak teď mám pro tebe dobrou zprávu, protože dneska pokračujeme v Afterwork Summer Affair Tour, která probíhá po celé republice. Tentokrát zavítají do Karlových Varů, do lékárny Kafe a bude tam právě Orion, kterýho si mohl včera vidět, nebo pokud si ho nestihl, tak dneska ho můžeš potkat právě ve Varech. Bude tam taky Double J a Nurse, bude tedy skvělej DJ set, no a mimo jiné, tam taky bude samozřejmě skvělé jídlo, pití, taky skvělí lidé, krásná nálada, takže vlastně pokud jsi si včera užil koncert a třeba si nestíhal afterparty, tak si myslím, že tu afterparty si teď můžeš dát právě v těch Karlových Varech. Přijde mi i super, že je to pátek, takže si můžeš rovnou udělat i výlet. Dneska bude krásně, takže rozhodně vyraž, celá akce je zadarmo. No a teď už jdeme na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, nehodu máme na silnici 26 u Staňkova v okrese Domažlice. Potom máme crash v Českých Budějovicích a to na Rudolfovské třídě. No a pozor, poskakuje nám ulice u Prazdroje a to překvapivě v Plzni. To je takovej evergreen, každopádně čekají tady kolem nějakých 7 minut navíc. Teď už mířím na dálnice, tady nám poskakuje D1 už od Ostrovačic směrem do Brna, protože v Omici je momentálně uzavírka, která tam bude až do 10. Takže rozhodně se obrň trpělivostí, je to asi nějakých 10 minut navíc. Teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na Černokostelecké a potom taky na Rohanském nábřeží a pozor, v ulici Slušská se srazilo auto s motorkou. Tak doufám, že jsou všichni v pořádku. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě, dávej vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc za to a hlavně bezpečně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Radio Spin

0: Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusťte něco jiného, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a teď už tady mám hlasovku od Nadís.
2: Ahoj Vikinko, krásný den přeju, dlouho jsem tu nebyla, poprosila bych tě o písničku No vždycky blázen pro tebe do studia, pro všechny, co poslouchají, a všem krásný den, konečně tu máme pátek, pa pa.
1: Ty je skvělý, Nadís, moc ráda tě slyším zase v éteru, vítej, jsem ráda, že jsi poslala hlasovku, to víš, že jsi mi tady chyběla a obzvlášť taky kvůli svému výběru songů, takže pojďme si udělat krásný páteček a dáváme na vždycky blázen, Radio Spin.
3: Vicky, pojď to na tom spinu rozpálit. Pojď.
0: Radíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: Posloucháš Radio Spin, před náma poslední hoďka komunikátorů, to znamená poslední hoďka, kdy se těším na to, že mi pošleš svoje tracky a já je sem pustím potom do éteru. Tak jo, takže Big Těšink, tohle je teď před náma, no a dáme si ještě počasí. Podíváme se na to, jak máme venku, protože dneska je to hezký, musím říct. Máme momentálně 22 stupňů Celsia a sice zataženo, ale pozor, pozor, odpoledne se vyjasní a bude až 30. To znamená opravdu poslední ozvěny léta, pokud můžeš, vyraž ven. Bude svítit sluníčko, bude nádherně. Jo, a ten, kdo je v Libereckém, tak ať jede dolů na jih, jo, protože tam pršet nebude, jenom v Libereckém možná trošku sprchne. No tak na ještět nechoď, ale když půjdeš tady v Praze na Letnou, tak věřím, že neuděláš chybu.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Jo, zdraví tě, Freeze 24/7, a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goout.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Vicky tady s tebou a další track na přání. Tentokrát tady mám hlasovku a to od Zachyho.
1: Čau Vicky, tak na štvanici jsem byl teda taky se svojí manželkou a s pár přáteli včera. Bylo to naprosto úžasný, fenomenální, luxusní atmosféra. A třeba v příští hoďce bys nám mohla zahrát Všichni už jsou v Německu. To bych si docela dal. Zase na chodov k meďákům a hezký den a zdraví Zachy.
0: Díky moc, Zachy. Tak to je skvělý, že jsi si užil koncert stejně jako já, prostě PSHčka, bylo to výborný. No a samozřejmě teď už si dáme Všichni už jsou v Německu a v Wiedersehen, já tam taky jdu, Radio Spin. DJ Mike, ty umí, ostatní jenom čumí, vítej v Německu, chlíbe Prák, mám to tu rád, jsem Pražák, kolaboruju s elektrozvukem PSH i skutek grupe.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Robin.
1: Vicky tady s tebou a další songa, kterou tady máme v našem komunikátoru. Co to bude tentokrát?
2: Zdravím, tady jsi dál a vybral jsem si Superstar od Dolara a Kalina a zdravím Jirise a všechny, co poslouchají Spin.
1: Úplně skvělý, ty bláho, skvělý tip, teda musím říct, Denále, Superstar, tady v podstatě úplně novej track od Kalina, Dolara Prince, pojďme si to tady spolu užít k pátku, Radio Spin.

Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin ho s tebou stráví Tupac. Tupac, legenda klasického hip-hopu.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, tak koukám na to a momentálně to vypadá vcelku čistě, takže se přesouvám rovnou na dálnice. Tady zdržení čekej v Brně, u Brna na D1 v okolí Starého Lískovce směrem na Olomouc, je tady nějakých 6 minut navíc, nevím, co je to za šťouchačku. Každopádně přesouvám se ještě na D46 na exit 2 směrem na Vyškov. Tady je momentálně průjezd se zvýšenou opatrností, je tady nehoda v okolí Vyškova. Teď už jsem v samotné Praze a tady máme stále crash na Černokostelecké, potom taky na Rohanském nábřeží, takže opatrně tam. No a samozřejmě, že nám taky poskakuje Nuselák směrem do centra. Takže opatrně a pokud ty máš taky nějaký info, tak rozhodně dávej vědět 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. No a hlavně opatrně.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Dámy a pánové, After War Contour je koncept Praž...

0: Spin. Vicky tady s tebou a poslední track na přání dnešního komunikátoru. Vyhrál to tady Tomáš.
1: Čau, tady Tomáš. Vicky, mohla bys mi tam zahrát, prosím, pane učiteli. Bude to pro všechny spinnery, tobě do studia, jinak dobré ráno.
0: Dobré ráno, dobré dopoledne, vlastně už dobré odpoledne. A víš co, já jsem si říkala, Riffiu, pane učiteli, sice nemám, na druhou stranu už máme odpoledne, už je po škole. No a po škole je přece zábava. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, já už se pomaličku loučím, ale vítám tady dneska Zuzku. Ahoj Zuzko.
1: Čau Vicky.
0: Čau, hele, máme tady další naše ženské okénko.
1: Ano.
0: Není to paráda.
1: Je to skvělý. Já jsem říkala, že bychom se měli udělat nějaký speciál.
0: Jo, naše kecáníčko. Jako.
1: Jo. To by bylo super.
0: Je to by bylo skvělý.
1: Mě by to moc bavilo, musíme to říct Romanovi.
0: Tak jo, my to řekneme Romanovi. Romane, jestli náš slyšíš, už pomaličku naše kroky míří nahoru, o to patro víš. Už se blížíme, jsme za rohem.
1: Bude se to jmenovat Yapping Session with Zuzka and Vicky.
0: Bude to skvělý. Yep spin. Počkej. jako yapping.
1: Yep. To dřív bylo nemyslela. Kejmaně.
0: Nic. Tak Zuzka bude mít jako spin extra a bude tam mít taky svoji páteční pátračku, takže rozhodně poslouchej až do konce, protože se bude hádat. Bude se hádat. Tak, Zuzko, řekni mi ještě, jaký máš téma, prosím tě.
1: Dneska se budeme bavit o běhání a o tom, že Puma dropla jedny boty na běhání, které jsou také zajímavé a spojuje se to s takovým jakoby s buddhismem.
0: Hezky, no počkej, tak to by mě zajímalo. Začátek, ty běháš?
1: Já běhám, ano. Ale mě zaujalo to, že oni udělali nějakou kampaň, o tom jakoby budu mluvit, že buddhismus jako klid, mír a to, a že ten běh nemá být jako o výkonu, ale právě o tom zenu, o tom klidu a tak.
0: Je to hezký. Tak jo, takže vyzenuj se Zuzkou, potom nažhav mozkové závity, protože budeš hádat dnešní pátračku, no a já už ti dám jenom počasí a potom se s tebou rozloučím. Tak prosím tě, máme momentálně v Praze krásných 24 stupňů Celsia a zataženo ve zbytku republiky až 27 stupňů a pod mrakem dnešní maximálky 30, ale déšť nečekej, pouze v Liberci a tady koukám, že v Ústeckém by taky mohlo lehce sprchnout, ale nenech se tím vůbec odradit od nějaké procházky, jak říkám, v Praze je blaze a ve zbytku republiky v podstatě taky svítí slunce. Když se podívám na sobotu, tak tam nám bude pršet, ale jít jako z konve, bude kolem 22 až 25 stupňů, no a v neděli se nám zase vyjasní, bude nádherně a bude 22. Takže já věřím, že teď už máš určitě rozmyšleno, jak strávíš svůj volný čas a krásný víkend. No a já se na tebe budu těšit zase v pondělí. Měj se hezky, ahoj.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky méně náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

joint, snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z baru do Prahy pak plava. Ta čuza byla fakt fresh, chutila jako ananas.

0: Posloucháš Radio Spin, právě ti hrál Karen Krejčí. S tebou je Zuzka, my máme pátek, konečně pátek, 4. září, svátek mají Jindřišky, všem Jindřiškám teda přeju krásný svátek, vám všem Spinnerům přeju samozřejmě krásný den. Doufám, že už se nemůžete dočkat na víkend, já se teda nemůžu dočkat extrémně. Co nás dneska čeká? Za chvilku si probereme něco ohledně běhání, co jsem říkala Vicky, a od 2 do 3 nás čeká pátračka a v něm úplně banger deska, hrozně se těším, doufám, že to uhodnete a dáme si nějaký tracky z té desky. Takže mě poslouchej od 1 do 5 Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Rádio Spin na majku s tebou, Zuzka, my se jdeme podívat na ten běh a moji informaci o něm. Značka Puma, která se hodně zaměřuje na běh, jako asi každá sportovní značka, za mě udělala naprosto geniální věc. Takhle na začátek, já zbožňuju běhání, běhám skoro každý den, ale extrémně, ale úplně extrémně mě rozčilují lidi, kteří mají pořád potřebu dávat na socky nový běžecký hadry, nový běžecký boty a každý metr, co uběhli a prostě tady tenhle ten jako gel na běh a tohleto, tamhleto všecko značkový, prostě za mě to strašně toxický a ta běžecká kultura a komunita lidí, hlavně co se týče sociálních sítí, je fakt toxické prostředí. Já si už proto dobrých 5 let třeba neměřím, kolik kilometrů uběhnu. Běžím tak, jak chci. Nechci se stresovat z toho, že jsem včera uběhla víc než dneska, přijde mi to úplně zbytečný. A tu samou myšlenku má právě Puma. Vyfotili kampaň, kde jsou buddhističtí mniši, kteří na sobě mají běžecké boty. A celý význam toho je, že běh by neměl být stres, ale meditace a zároveň je to i hrozně cool ty fotky. A hlavně by ten běh měl být klidný, odpočinek pro tělo, pro mysl. Za mě je prostě tahle kampaň totálně potřebná a skvělá. Co na ní říkáš ty?
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice na D1 na 196. kilometru. Ve směru na Prahu je nehoda dodávky nákladňáku, ale nečekáte tam zdržení, takže to je pecka. Co se týče regionu, v ulici Klatovská třída v Plzni je nehoda nákladňáku osobáku a v ulici Bauerova v Brně nehoda dvou osobáku. Dávej tam pozor, pojďme do Prahy. V ulici Urksova nehoda dvou osobáku. V ulici k Barandově nehoda a neprůjezdnej pravej jízdní pruh. Jsou tam v sobě dva osobáky a v ulici Vyskočilova se děje to samé a je tam taky neprůjezdný pravý jízdní pruh. Co se týče centra, máme seklou Legerku, Wilsonku a Nuselák, na mě svítí taky červeně, jinak je to celkem průjezdný a v pohodě. Ladíš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin. Ladíš si Radio Spin na majku s tebou Zuzka. Máme tady první komunikátor a já mám na drátě Kubu a sama slyšíme se?
1: Jasně, čau.
0: Ahoj, ahoj, co tam dáme, pro koho to bude?
1: Tak dáme tam buku a ten strach, myslím, že jsme se domluvili. A já teda to přeju všem spinnerům a vám do redakce samozřejmě a malej Samík tady to přeje.
2: To mám přeje.
1: Kam jí to přeješ?
2: Do rádia.
1: Do rádia, a tam dělá nově, viď? Tak přejeme všem vám tam.
0: děkujeme, já to posílám vám, ten track, užijte se, mějte se krásně, čau.
1: Taky, čau.

Ladíš Radio Spin na majku s tebou Zuzka, my máme 13.53, čtvrtek, páteček, svátek mají Jindřišky, máme za sebou první hodinu Spin Extra a čeká nás druhá hodina Spin Extra a je pátek, takže vy víte, že to znamená pátračka, budeme hledat desku, takže

Co se týče počasí, máme kolem 26 stupňů, polojasno, docela dost venku fouká, pršet nebude, zítra čekají teploty kolem 23 stupňů a déšť a pozítří bude kolem 24 stupňů a skvělé.

0: Mám mě, dala jsem, co na ní vidím, a já už ani nevím.
1: Ladíš Rádio Spin, na majku je s tebou opět paní Holmesová. Opět s případem ztracený desky. Dneska se musíte snažit, jelikož to je opravdu komplikovaný případ a mě už se moc dneska nechce přemýšlet, přece jenom je pátek. Jsem tady klasicky ve svém kanclu, mám tady klasicky naše oblíbené obálky s indiciema. Já to nebudu zdržovat, protože nás tlačí čas, jdeme na to. Otevírám první obálku. V první obálce tu máme napsáno, že deska obsahuje 16 tracků. Další obálka. Další obálka nám říká, že deska byla vydaná v roce 2014, což je pěkně stará deska tím pádem. No a našla jsem tady takhle zapadlou i třetí obálku. A poslední indicie je, že deska vznikla v Česku a v Kanadě. Řekneme si ty indicie znova. Máme teda 16 tracků, deska byla vydaná v roce 2014 a deska vznikala v Česku a v Kanadě. Víc indicí zatím nemám, tak pořádně přemýšlej, protože mě už se opravdu nechce. A pokud budeš mít nějaký tip, tak mi volej sem do kanclu na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku do mobilní apky.

0: Ladíš si Radio Spin, s tebou zase Holmesová, opět tady pokračujeme s případem ztracený desky, zatím teda nemám žádnou jakoby uspokojivou odpověď, asi je to těžký, asi je ten případ dneska těžký. Každopádně já ti zopakuju naše předchozí indicie, víme, že deska obsahuje 16 tracků, byla vydaná v roce 2014 a vznikala v Česku a v Kanadě. Mám tady další obálky, tentokrát dvě, ale myslím si, že ti hodně pomůžou. Pozor, otevírám první. No a vidím tady cover desky, tam jsou nějaký čtyři hlavy a prej ten cover maloval sám pachatel, co má desku na svědomí. Mám tady taky nahrávku hlasu pachatele, co má desku na svědomí, tak pozorně poslouchej.
1: Takže prostě jsem z toho měl strach z toho, protože já mám prostě pocit, že jako umřeš ty anestezi a že se potom jako znova narodíš. Já jsem ještě nechtěl umřít. A
0: pro velký úspěch si ho poslechneme ještě jednou. Takže to je náš pachatel a já ti zopakuju nápovědy, 16 tracků, rok 2014, deska vznikala v Česku, v Kanadě, na coveru desky jsou čtyři hlavy a cover maloval sám pachatel, co má desku na svědomí, a tohle je jeho hlas.
1: Zatím
0: další nápovědy tady nemám, takže pokud už víš, dávej mi vědět do apky nebo volej sem tady ke mně na komisařství na číslo 210 32 30 30. Čekám na odpovědi.

Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební výkon.

0: pokračovat dál v našem případu ztracený desky, už mám pro vás jenom jednu indicie, proto si předtím prozradíme nebo připomeneme ty předešlé indicie. Víme, že deska má 16 tracků, víme, že byla vytvořena v roce 2014, vznikala v Česku, v Kanadě a na coveru desky jsou 4 hlavy a ten cover prej namaloval sám pachatel, co má desku na svědomí. Taky jsme si pouštěli hlasovou nahrávku pachatele.
1: Takže jsem z toho měl strach z toho, protože já mám prostě pocit, že jako umřeš v té anestezi a že se potom jako znova narodíš. Já jsem ještě nechtěl umřít. A...
0: Tak já myslím, že po hlasové nahrávce už je úplně všechno jasné, ale komu by nebylo, tak si otevřeme poslední obálku. No a tady se píše, že touhle deskou si interpret hodně vytvořil vlastní image a styl a deska pro jeho kariéru byla hodně přelomová. Takže pokud víš, tak mi určitě volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku. Já netrpělivě očekávám tvý odpovědi. Rychlá doprava na Rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice, na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu, nehoda dodávky, náklaďáku, nečeká tě tam žádné zdržení. Zdržení tě ale čeká na D10 na 16. kilometru směrem na Turnov, jsou tam v sobě dva osobáky a zdržíš se tam okolo 10 minut. Co se týče regionu, v ulici Klatovská třída v Plzni nehoda náklaďáku osobáku, v ulici Bauerova v Brně nehoda osobáku, dvou osobáků a v ulici Libušská se děje to samé. Pojďme se podívat do Prahy, v ulici Urksové stále nehoda dvou aut, v ulici k Barandovu je nehoda neprůjezdnej pravej jízdní pruh, to samý se děje v ulici Vyskočilova, tak je tam neprůjezdnej pravej jízdní pruh a v ulici Libušská je čerstvá nehoda dvou osobáku. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš si Rádio Spin, s tebou Zuzka.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusta něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice. It's okay, okay.

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin na majku s tebou Zuzka a komunikátor a hlasovka.
2: Já bych chtěl nechat zahrát písničku pro Romana Korčíka, mýho nevlastního syna. On je teď momentálně ve vězení a bylo by to od 50 Centa Inda Club.
1: Okej, ať to Romanovi rychle ubíhá, dávám tam 50.

0: Ladíš Radio Spin s tebou Holmesová už naposledy dneska, protože tady máme odhalení našeho dnešního případu a musím říct, že na poslední chvíli jste se trošičku vynasnažili a nakonec jsme na to přišli. Já jenom zopakuju naše nápovědy. Bavíme se o desce, na které je 16 tracků, je z roku 2014, vznikala v Česku v Kanadě. Na coveru desky jsou 4 nějací týpci a ten cover maloval sám pachatel, co má desku na svědomí, taky jsme si pouštěli hlasovou nahrávku.
1: Takže jsem z toho měl strach z toho, protože já mám prostě pocit, že jako umřeš v té anestezii a že se potom jako znova narodíš. Já jsem ještě nechtěl umřít.
0: Tady jsme asi všichni přišli na to, že to je Ben Cristobal. No a poslední naše nápověda byla, že touhle deskou Ben Cristobal hodně vytvořil vlastní image, svůj styl a docela vlastně to byla jeho přelomová deska. A správně, jako první správně na tu desku přišel Jirka.
2: Tak podle mě je to deska od Bena Cristobala a název je Made in Czechoslovakia.
0: Oh yeah, Jirka byl první, Jirka je prostě detektiv, jo? Je to správně, Made in Czechoslovakia, hned v závěsu na to přišel Ondra.
3: Já mám za to, že je to album od Bena Cristobala Made in Czechoslovakia.
0: Ano, Ondro, máš za to správně, je to tak a Míra měl taky pravdu.
4: Čau, to je Míra, ale není to Ben Cristobal a Made in Czechoslovakia deska?
0: Yes. Já vám teda gratuluju, dneska jste na to opět přišli a my si teďka dáme největší pecky z této desky.
5: Neříká Hector, loket v okno, vypnul a neřeši do hovna. A haters

0: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, my máme 14.55 a máme za sebou hoďku, kde jsme hádali, pátrali po desce, kterou jsme nakonec vypátrali, a byla to deska Made in Czechoslovakia od Bena Kristova. My se přesunujeme do další hodiny mého vysílání, ve které budeme povídat o zrádcích, protože zrádci se nekompromisně blíží a ty teasery jsou absolutně boží, takže to s váma trošičku rozeberu, ale ještě předtím si dáme počasí. Co se týče počasí, máme kolem 26 stupňů, polojasno, docela dost venku fouká, pršet by nemělo, byť včerejší předpověď byla taková, že má dneska pršet, ale nebude, a bude pršet zítra, a zítra se ochladí a bude kolem 23 stupňů a v neděli nám zase bude svítit sluníčko. To je z počasí vše, ladíš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jo, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
4: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkikrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
6: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
7: Radio Spin. Československý underground.

lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku,

mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku, ukáž mi lásku.

0: Posloucháš Rádio Spin, s tebou je Zuzka a pozor, spineři, vy už to slyšíte, vy to víte, vy víte, že já se brutálně těším na Zrádce. Já nekoukám na reality show, ale Zrádci, to je prostě absolutní banger a bude to letos velký. O tom už jsem tady mluvila, že to bude velký. Všechno to vypukne 16. září, což je docela novinka a už víme docela dost účastníků. A já jsem si tak jako projížděla, kdo mě zatím z nich nejvíc zaujal a musím říct, že moc nikdo až teda na Vědce Davida, jo? Toho dropli, myslím, včera, dneska, možná já jsem to objevila dneska. Za prvé, David vypadá jako z pohádky Tima Bartna, což je super, miluju pohádky Tima Bartna, ok? Za druhé je to vědec, takže já si třeba představuju fakt takový ty extra temný laboratoře, lektvary, kterým prostě nikdo nerozumí. Podle mě vědci prostě jsou strašně chytří, takže mají spoustu strategií, bude to mít prostě promyšlený a hlavně jakoby ta chytrost je podle mě v té soutěži strašně důležitá. Prostě jasně, můžeme hrát na nějaký ksicht nebo na to, že jsme prostě dobrý herci, ale podle mě mít dobře promyšlenou strategii je klíčový. David se každopádně vyjádřil úplně jasně, pokud by byl zrádce, tak chce zabít úplně všechny, tak jak mu hra dovolí. No tak uvidíme. Většinou tyhle lidi vypadnou prostě jako první, každopádně David na mě působí jako velmi dobrý hráč. A co ty? Kdo tě zaujal?
1: Ladíš Rádio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Ladíš si Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka. Pokroky, které se dějí v Číně, tady s váma řeším hodně často. Každopádně, někdy to je moc za hranou a dneska to bude za hranou a dneska to bude vtipný. Číňané z generace Z, ta naše generace Z, já vím, vynalezli nový pojem, a to office aging. Lidi mají prostě pocit, že každým dnem v práci vypadají čím dál hůř. Já to nechám tak jako doznít. Já si myslím, že to je pravda, bohužel, jelikož každý den stárneme a prací stárneme samozřejmě ještě víc starosti a hlavně spoustu lidí, co po tobě něco pořád chce. Takhle, jo, já bych to vyřešila tak, že bych zrušila prostě ten pracovní týden a udělala bych víkendový týden. Ale Číňané to řeší úplně jinak. Dávají si na sebe drahé krémy, korejskou kosmetiku a taky to řeší slunečníkama, ano, slyšíte správně, slunečníkama. Aby jejich kůže nestárla kvůli sluníčku, které prosvítá do kanclu, tak si ten slunečník dají vedle svého kancelářského stolu. No a myslím, že si musíš vzít v pondělí do práce slunečník, myslím, že rozhodně zaujmeš.
1: Ladíš Rádio Spin a komunikátor se Zuzkou.

Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice na D10 na 16. kilometru ve směru na Turnov. Jsou v sobě dva osobáky. Pojďme do regionu v ulici Bauerova v Brně nehoda dvou osobáků. A pojďme do Prahy v ulici Urksova nehoda dvou osobáků. V ulici k Barandovu stále nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh. To samé se děje v ulici Vyskočilova. Tam je taky neprůjezdný pravý jízdní pruh. A nehoda je taky v ulici Libušská. A tam jsou v sobě dva osobáky. To je z dopravy vše. Pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky.

flow jak z Boeingu. Prej jsem nejvejš a to mluvil jenom pointru. Bojím se, trolím bro. Zbyde beef, počkej až se vrátím, bojím to.

0: Spin.
1: Ladíš si Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, nás čeká komunikátor a v něm mám hlasovku od Jarmila.
2: Čau Jirko, jsme s kolegou v práci, chystáme svatbu a chtěli bychom si nechat zahrát, tak se hejbej, nám to odsejpá, tak kdyby jsi nám to zahrál, byli bychom tě moc vděční, tak děkuju a hezký den, ahoj.
1: Kluci, můžeme jakoby počkat na Jirku do pondělka, ale myslím si, že to je zbytečný, že vám to můžu zahrát klidně dneska.
3: Tak já vám to

0: Ladíš Radio Spin na majku s tebou Zuzka, my máme 15.53, 4. září, páteček už skoro večer, odpoledne, takže pokud už si dneska dopracoval, tak ti extrémně závidím, dej si nohy nahoru a odpočívej s Rádiem Spin a my míříme do poslední hodiny mýho vysílání, kde rozebereme nový trend generace Z další. Taky probereme houbaření a samozřejmě tady budou tracky na přání, takže si volej na číslo 210 32 30 30, nebo nahrávej hlasovku, já ti zahrou tvůj oblíbený track. Ladíš Radio Spin, s tebou Zuzka. A samozřejmě konec hodiny by nemohl být bez počasí, takže si řekneme počasí. Venku je okolo 25 stupňů, je polojasno a docela dost fouká. Pršet nebude dneska, ta teplota klesne na kolem 20 stupňů se západem sluníčka. Zítra čekej 23 stupňů, chladněji oproti dnešku a taky déšť. To je z počasí vše, Radio Spin a Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin, jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který DAB umí. Radio Spin jde s DABou.

you.

Ladíš Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka. Začátek září neznamená jenom začátek školy, ale taky houbařskou sezónu, protože přelom srpna a září je naprosto ideální na sběr hub. A abych vás motivovala, tak tu máme takového nového českého rekordmana, který na mě teďka před chvilkou vyskočil na Instagramu. A tenhle ten týpek, jehož jméno je neznámé, totiž našel jako ale monstrózní houbu, jakože obrovskou houbu. Prosím vás, vážila 15,5 kila. A v obvodu měřila 181 cm. Jakože houba, se kterou regulérně můžeš posilovat. Prostě nemusíš chodit do fitka, můžeš posilovat se svojí houbou. Rekordman tuhle houbu našel na Vysočině, takže pokud ho chceš překonat, tak bych zamířila právě tam, ale rychle. Rychle, ať ti to tam někdo nevyžere, ty houby. Ladíš Rádio Spin a komunikátor.

Posloucháš Radio Spin na majku s tebou, Zuzka. Já mám pocit, že poslední dobou tady mluvím jenom o vynálezech generace Z. Ale to je někdy tak nesmyslně vtipný, dobrý prostě. A víte, co je vtipnější? Že já jsem taky z generace Z a asi bych měla být jiná generace, jelikož nějakým těm trendům absolutně, ale jakože vůbec nerozumím a vlastně jsem se s něma ani nesetkala, takže hodně často přemýšlím, jestli to nejsou jenom nějaký dezinformace. Každopádně asi ne, protože o tomhle jsem viděla i video. Hot novinkou je souboj generace Z, ale není to fyzický souboj, nebojte. Je to souboj o to, kdo má lepší auru. Dva týpci si naproti sobě stoupnou a předvádějí, kdo má lepší charisma a auru. Já nevím, jak se to jako dělá, jak se to dokazuje, ale to video bylo hrozně vtipný, jak prostě dva kluci naproti sobě stále různě si prohrabávali vlásky a tak dále. Co k tomu říct? Jakože asi je teda fajn, že si fyzicky neublíží, no.

0: Save the music, y'all.
1: Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin ho s tebou stráví Tupac. Tupac, legenda klasického hip-hopu.

0: dívat na dálnice na D10 na 16. kilometru ve směru na Turnov. Jsou v sobě dva osobáky, ale nečeká tě tam zdržení. Čerstvá nehoda dvou osobáků je na D5 na exitu 119 na výjezdu ve směru na Prahu. No a pojďme do regionu. V ulici Klatovská třída v Plzni nehoda nákladňáku osobáku, v ulici Bauerova v Brně je nehoda dvou osobáků a v ulici Libušská v Praze je nehoda dvou osobáků. No a v Praze ještě v ulici ve Střešovičkách je čerstvá nehoda dvou osobáků. Co se týče centra, tak Legerka Wilsonka je svítí červeně taky, tak okolí Ipáku, ale jinak je to docela průjezdný. A to je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš Radio Spin s tebou, Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Spin.
1: Ladíš se Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, nás čeká poslední přání dne a o to se postaral Honza.
2: Zdravím z Jiřetína, nahrabuju se no, ale prosím, přál bych si písničku od Fetyho 10 let, prosím pěkně. A je to pro všechny, kdo to poslouchá, pro všechny, co maká ještě a tak, ať to odsejpá. Teď můžu jít dom. Díky, dár.
1: Já ti přeju, ať jdeš teda brzy domů z práce, ať to teda odsejpá. 10 let tam nedám, dám tam něco jiného od Fetyho, tak doufám, že to bude v pohodě.

0: Ladíš Radio Spin na majku, je s tebou Zuzka, my máme 16.52, to znamená konec mého vysílání, blíží se nám 5. hodina. Dneska jsme vypátrali desku Made in Czechoslovakia od Bena Kristova, taky jsme měli spoustu zajímavých témat, byly tady komunikátory, tracky na přání, bylo to moc fajn, já jsem si tenhle záskokový týden moc užila. My se každopádně uslyšíme klasicky zítra, ale od 14:00 do 19:00 o víkendu a budeme mít hudební víkend s Tupakem, na co se mega těším a ještě předtím všim si dáme počasí. Co se týče počasí, máme okolo 24 stupňů, venku polojasno, docela tam fouká. Každopádně dneska ta teplota klesne až na 20 stupňů a zítra čekají 23 stupňů a déšť celý den. Zítra bude hodně pršet a v neděli se trošku oteplí na 24-25 stupňů a bude krásně jasno, slunečno. To už je ode mě opravdu všecko, já jsem se to s tebou dneska moc užila, doufám, že ty se mnou taky. A zítra se slyšíme od 14:00 do 19:00. Čau!
1: Spin Radio.
2: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goout.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.

0: Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Přeju ti pohodovej večer, máme tady první zářijový pátek, 5 hodin, od mikrofonu tě zdraví Jirka, no a my už tak můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tady 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jinýho než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, anebo je naopak věnovat všechny jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat dvě novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale dva tracky přibudou, dva musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se s Izem a Hektorem a trackem A mám rád, track z alba Exit u palice, super věc. Měli jsme ji tady několikrát dokonce i na první pozici díky vašim hlasům. Dneska se s tímhle trackem už ale bohužel loučíme.
2: A mám rád hotovost, ty štylové teču jak sos, si myslíš, že budu končit, jsem neslyšel větší blbost.
1: No a rozloučíme se i se Sarou Rikas, ta tady v hitparádě měla track V mojich snoch, pomalá můdovka, silný text pro dnešek, ale tenhle track v hitparádě taky končí.
3: A v mojich snoch vidím na sebe svůj nový dom, a keď slunko padá nahoře.
1: No a můžeme se na to rovnou vrhnout, začneme 13. místem, tady je Pam Rabbit se Separem a trackem Kletby, track, který vzniknul jako soundtrack k filmu Bojovník, který šel nedávno do kin, takže jestli máš rád prostředí zápasníků, oktagonu a tak dále, tak si to určitě užiješ. Posledně to pro tenhle track byla 10, dneska už je to jenom jedna pozice od vypadnutí, tak jdeme na to.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

0: Hit. Na 12. místě je novinka z minula, je to Krištof a Sergej Barakuda, kteří překvapili celou republiku společným singlem Movie Stars, spojení teda dvou Ostraváků. Sergej má navíc zanedlouho vydávat taky desku, tak jsem zvědavý, jestli i on tam bude mít hostovačku od Krištofů. Teď už 11. Tady je Mat 213, řekl bych zakladatel takový nový alternativní pražský scény. Za tu dobu, co to dělá, tak už se tahle scéna dost rozrostla. My tu s Matem máme taky Viktora Kala a Marie April, všechny na tracku Smutný oči. Takže si to jdeme užít na 11. pozici.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 11.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: De la misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočí.

0: Spin.
1: Desátý místo to bere Sausen, raperka a tanečnice z Karlových Varů, za mě nejstriktnější raperka u nás. Máme tu její track Wifi, což je vztahová rázná věc. Jestli budeš mít někdy možnost jít na Sausen Live, tak to určitě udělej, protože je to vždycky zážitek, a to jak hudební, tak taky taneční.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a nadešel čas na dnešní první novinku. Ta je od Laudze, mladý talentovaný týpek, který se zaměřuje na takovej vídeňský styl rapu a soundu. Máme tu jeho nejnovější

0: Fresh Hits.
1: Na devítce je Nintendo a Ven na tracku Q&A neboli Q&A. Tady se Nick rozhodnul zvolit takovej kytarovej beat, což mi připadá, že se u rapperů v poslední době objevuje čím dál tím víc a Nickovi s Venem musím říct, že to tady sedlo opravdu skvěle. Osmička tu bere Tlustej Karl aka Fatty Pillow, populární streamer, který ještě vůbec předtím, než začal streamovat, tak i repoval a zdá se, že se k tomu teď teda vrací pod svojí starou přezdívkou Tlustej Karl a to i s trackem Nová doba. Jeho láska k boombapu je tam teda cítit opravdu hodně a má to i hlubokou myšlenku. Takže si to jdeme společně užít. Ještě než si to tam ale dáme, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každej tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.

0: Sedmý místo, tady máme track Tolik emocí, což je část soundtracku pro nový projekt od Šimona Holého. Je to taková artovka a o rap na tomhle tracku se postaral Anky, což je zástupce takový undergroundovější scény.
1: Hit paráda z Feel Fresh Hits, novinka.
0: A máme tady taky dnešní druhou novinku, ta je od Refua, jeho nejnovější věc s názvem Hey Girl, vztahová věc, je to taková refová vzpověď pro svoji drahou polovičku, prostě takovej text ze života. Tak si to jdeme rovnou vychutnat, druhá dnešní novinka, Hey Girl.

stovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v

Na šestém místě je Filip Konvalinka z Pio Squad a DJ Fate. Ty se letos spojili a vydali desku Dvě mouchy jednou ranou. Hodně boombepová deska, ze který tady máme track Co se děje. Je to fresh, je to rapový, je to zkrátka skvělý. Pětka, tady je tenhle týden Čávo a LP. Ty nedávno vydali desku In Too Deep, ze který tady máme track All Night. Jak LP, tak Čávo žijou z části v Anglii. No a musím říct, že ten britský sound je z toho opravdu hodně cejtit. Dostalo to taky super videoklip, který najdeš na YouTube, takže ten určitě čekni, no a my už si to jdeme vychutnat. Hit paráda, spin fresh hits, místo 5.

0: Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, máme tady Gufraus, Marie April, jejich nejnovější věc s názvem Nechci, super refrém a určitě musím vyzdvihnout taky videoklip, ten je opravdu vymazlený, kluci z Gufrau tak studujou famu, takže ten vizuál mají prostě v malíku.
0: Yeah. Hitparáda Spin Fresh Hits. Flashback.
1: No a máme tady taky rubriku Flashback. Dneska se vrátíme o 12 let dozadu, a to za Refuem a jeho trackem Nechci jinou, kde se s ním objevil i Vladimír 518. A čím je tenhle track tak speciální? Asi víš, že Refu tady dřív taky moderoval na rádiu Spin a tohle byla skladba, kterou tu Ref v roce 2014 zahrál vůbec poprvé. Velká věc, takže si to jdeme společně připomenout ve Flashbacku na rádiu Spin.
2: Chcete

0: tady je Robin Zoot a jeho track Kdo 2, pokračování jedničky, která se objevila na albu Ponia. Je to opět dost crazy track, Robin se tady může opravdu utrhnout a kdo jiný by se na takovejhle track hodil víc než Buka. Tak si to jdeme užít.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo třetí.

0: pozice Izomandias a Viktor Sheen, track Dřív bylo líp, což je taková kritika generací, má to super sound, Izo s Viktorem se tam krásně doplňujou, je to samozřejmě další věc z alba Exit u palice, která se dočká ještě rozšíření, a to z EUP Summer. No a teď už vítěz, na prvním místě jsou opět Praga Union s trackem Hledá se rým, track z jejich poslední desky Nekorektum, na featu je tady taky Paulie Garant, který několikrát sám zmiňoval, že Kato byl jeho velkou inspirací, no a teď mají společně track, takže je velký moment. Já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin. Peace.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

0: vyprávění je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits.
1: Zase za týden. Na Rádiu Spin.

Spin. Spin Radio. Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různé barvičky krytí a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.

pochopil, co je chovat se pěkně, bez už bys měl umět. Teď možná budeš trochu čumět, až se kluci půjčí tvojí BBC do tvý pusy. Sprchovat se budeš muset, pas. Možná to taky bude někdo točit, jak močej v noci na tvý oči.

0: Je noc 7. září 1996. Jsme v Las Vegas. Právě skončil zápas Mikea Tysona. Před návštěvou klubu se ještě staví v hotelu. Tam vidí rvačku, zapojí se do ní. A následně odchází z hotelu pryč. Noc chce strávit s přáteli ve svým oblíbeným klubu. Na rohu ulic Flamengo a Koval se stane něco, s čím nepočítal. Zastavuje bílý Cadillac. Dostane 4 rány a po několika dnech v nemocnici umírá. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin ho s tebou stráví Tupac. Tupac, legenda klasického hiphopu. Po celou sobotu a neděli, exkluzivně na rádiu Spin.
1: Spin Radio.

0: Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Podcast Rádia Spin. Poslechni si všechny rozhovory ze Spin Talku na Spotify kanále Rádia Spin, kdykoliv budeš chtít. Rádio Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Radio. Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem logo.
1: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goout.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio Spin jde s dabou.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Oni jem dedy cool navždy neasi. Jak nastáváš pod na pláž more neasi. Prečo máš sebe

0: Rádio Spin.
1: DC. Uno. Dos.

0: Pro mě jsi jako klíč, ale já pro tebe nikdo. Kdyby jsem byl chvíli sám, tak si pustím Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Žádný body shaming, dneska jeden všichni, jestli nejsi s náma, tak

Radio

Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice. Skills.

slovech ti sledujou výzly věděj. Mafie synerovců míří na tvůj obličej. Ganama, nic není za náma, furt si neřád. Skolo se srdce města, zlořádem si na pořád. Ještě že jsou ty místa, kam ještě nepřijde.

Rádio Spin. Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď.

OK. Pády, nový život, všechno ve mně pere se. Nedávno New York, baby, koukej, co všechno děje se. V zádech slunce a Manhattan, vedle mě Goodfellas. Moji day one byli se mnou od začátku až

0: Koup s trackem Renesance v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz. No a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na rádiu

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jediné